0: vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playe.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes končí zbraňová amnestie. Lidé měli posledních 6 měsíců možnost beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo. Amnestie souvisí s novým zbraňovým zákonem. Ten přináší například změny v kategorizaci zbraní nebo digitalizaci zbrojních oprávnění. Kolik lidí této možnosti využilo, oznámí policie zřejmě příští týden. Ebola se v Kongu dál šíří, počet potvrzených případů nákazy vzrostl už na více než 1300. Nemoci podle úřadů potom podlehlo bezmála 400 lidí. Většina nakažených pochází ze tří provincií na východě země. Úřady i zdravotníci se snaží zabránit dalšímu šíření epidemie. Fotbalové mistrovství světa přišlo o velkého favorita. Němci překvapivě vypadli už v úvodním vyřazovacím kole, když podlehli Paraguay po penaltách. Zápas po 90 minutách i prodloužení skončil nerozhodně 1-1. Paraguay si tak zahraje osmifinále a může navázat na svůj nejlepší výsledek z roku 2010. Německo naopak po návratu do play-off končí hned při prvním pokusu. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Oficiálně odstartovala výstavba obchvatu Plas na severním Plzeňsku. Hlavním úkolem bude odvést tranzitní dopravu mimo centrum obce a historický areál tamního kláštera. Řidiči se navíc v budoucnu zcela vyhnou obávaným serpentinám. Součástí obchvatu bude i unikátní a vůbec nejvyšší silniční most v Česku. A teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Na úterý nám pro západ Čech slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Opět s deštěm nebo přeháňkami a dorazit mají i bouřky. Teploty vystoupají mezi 25 a 28 stupňů.
4: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Dnes končí zbraňová amnestie a my taky složíme zbraně na nějakou dobu. S vámi Michal, Jasmin a David. Dobré ráno.
2: Ahoj.
1: My se na pár týdnů dáme pauzičku, zůstanou tady ti nejlepší a to je David. Ty nemáš žádný volno, že ne?
3: Je to tak, já začínám volno až příští týden, takže něco málo si odpočnu, ale ne tolik, co vy.
1: Davide, ty jsi neskutečný. No tak si to spolu pojďme užít. 30. června, 6 hodin, 3 minuty a Danca Kuduro. Hezké ráno.
0: Hit Radio FM+.

0: 6 minut Hit Radio. Hezké úterý.
1: Čas letí jako blázen. Dneska je ten den, kdy už jsme opravdu za polovinou roku letošního. Tak mě napadlo se vás zeptat, co tak jako považujete za svůj největší úspěch za ten uplynulý půl rok v tom novém roce.
2: Máš, že jsem to tady s váma zvládnul, no, zatím. To je asi takovej...
0: Napadá mě vlastně něco dost podobného. Asi největší úspěch prvního pololetí, začátek snídaně, 2.2.2026. Tenhle datum si zapíšu navždy. No a hlavně, že jsme pořád tady, no, jak říká David.
2: No, zatím. To je asi takovej...
0: Napadá mě vlastně něco dost podobného. Asi největší úspěch prvního pololetí, začátek snídaně, 2.2.2026. Tenhle datum si zapíšu navždy. No a hlavně, že jsme pořád tady, no, jak říká David.
1: Já to mám úplně stejně, jako vlastně si myslím, že nám se

Jak se jmenujete, odkud jste a pochopil jsem správně asi Jasmin, jaký největší úspěch považujete za ten váš úspěch prvního pololetí? Napište nám to na 777-937-777, jsme na to moc zvědaví. No a teď vám posíláme další muziku, tohle jsou Atomic Kitten, The Tide Is High na Hit Radio 608, dobré ráno.

0: 6 hodin, 11 minut, Hit Radio, dobré ráno. Půlka roku pryč, další půlka roku před náma, jsme přesně v polovině. No a nás zajímalo, co berete jako ten největší váš úspěch za první polovinu roku. Minuta šampionu startuje právě teď.
1: Lenka Bílý potok, povýšení po 19 letech v práci, gratulujem.
0: Martin Brno uběhl svůj první půlmaraton.
1: Michal Olomouc koupil si vlastní byt.
0: Jakub Praha jako úspěch bere, že se mu podařilo se ženou zabřeznout.
1: Monika Frýdek Místek po letech začala pravidelně cvičit.
0: Lukáš Karlovy Vary požádal přítelkyni o ruku a řekla ano.
1: Marie Věžnice, změna práce.
0: David Žacler za největší úspěch považuje své dvě dcery.
1: Kuba Jižní Čechy opravil půl bytu, koupil rodince nové auto, nachystal druhý dětský pokoj a za 14 dní bude dvojnásobný taťka. Wow.
0: Hezký, gratulujeme. Jakub Náchod stal se poprvé tátou.
1: Yeah. Klára Hradec Králové našla si novou práci, která jí baví.
0: Květa Děčín začala konečně jíst zdravě, začala si užívat života po 50 a odhodila z hlavy zbytečné starosti a zbavila se negativních lidí.
1: Ještě tu máme zprávičku od Radovaná. Je mi něco málo přes 60, kousek od Liberce a asi největší úspěch, co jsem v prvním pololetí zaznamenal, je, že jsem dokončil stavbu domu na chorvatském pobřeží. Takže teď to mám jako chalupu a v létě, v zimě můžu být u moře, což byl můj splněný sen. To jsou strašně hezký zprávy a strašně velký úspěchy všechno.
0: Tak my vám moc gratulujeme k vašim úspěchům, děkujeme za vaše zprávy. No a pojďme ty vaše úspěchy oslavit muzikou. Co vy na to? Může být Apaterose Bruno Mars.

0: Na úterní ráno skvělý Hozier Too Sweet. 6 hodin, 18 minut, ladíte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli u vás včera byly kroupy, co? Možná jo, protože někde padaly až 5-centimetrový koule. A tak se ptám, jestli jste taky byli připravení zabalit auto do deky, do madrací a do podobných vychytávek. Já jsem totiž včera takhle pár zabalených aut potkal a přiznám se, že i já jsem byl připraven.
1: Já jsem si vůbec nevšimla toho, že nějaký kroupy jsou. Já jsem asi žila včera jinde, nevím. Já jsem byla doma zavřená a nevím o ničem.
2: No taky, my jsme celý den vlastně vyhlíželi, byla zatažená obloha a nakonec vlastně ani nevím, jestli tady u nás pršelo.
1: Taky nevím.
0: No, jenom tak lehonce, jo, sprchlo. Já jsem to teda hodně sledoval, protože těšil jsem se osobně na to vysvobození, až teda trošku zafouká, trošku sprchne. Já viděl jsem nějaký videa, nevím, z Kolínska, tady a prostě Ostravsko a tohle. A že tam teda jako docela dost fučelo, padaly tam kroupy, a hodně pršelo a vlastně v hlavním městě to tak jako jenom tak jako, jo, takový váneček, trošku sprchlo a říkám si, no tak vysvobození nebude, ale koukal jsem právě na ten radar a čekal jsem, že nějaký kroupy přijdou, jo, takže už jsem taky byl připravený jako zasáhnout, vyběhnout a to auto zabalit a já si říkám, že vlastně, když jsme takovýhle koumáci, když se bojíme o ten svůj majetek, představ si prostě toho, já nevím, nejdražšího Mercedesa někde na tom sídlišti, zabalenýho do matrace dormel třeba, jo. Jak to vypadá, jo? Tak si myslím, že za tohle by nám rozhodně pojišťovny měly zavíst nějaký nový bonus, jo? Že jako tomu jdeme naproti.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Miluju nový místa se skvělou kávou.
9: Jo, Kapka.
8: Co je Kapka?
9: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
8: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
9: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
9: Předplatné na kávu.cz.
3: Hit Radio. Bring the action.

0: bitch.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Nejrychlejší dopravní servis a David Dračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na trase Sklatovna Strakonice na příjezdu do Nalžovských hor bude probíhat údržba zeleně.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio FM+.

0: tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hit Radio 6.29, dobré ráno a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Dublin řečí nečekaný problém spojený s recyklací lahví a plechovek. V odpadkových koších je hledají organizované gengy i lidé v těžké životní situaci. Následný nepořádek stál město loni v přepočtu asi 12,5 milionu korun. Po 40 začíná být péče o tělo důležitější než kdy dřív. Fyzioterapeuti upozorňují, že právě v tomto věku se vyplatí zaměřit na prevenci a osvojit si zdravé návyky. Ty mohou pomoci udržet pohybový aparát silný, pružný a bez bolesti i v dalších desetiletích.
4: Tak co, Míšo, už jsi začal?
1: Mě spíš zajímalo, kdy jste si jako uvědomili, že už vám není 20. Jako jestli byla nějaká takováhle chvíle, co?
4: Mně furt je.
1: No, já vím, no, ale co ty, Davide?
5: Tak asi zhruba, když mě bylo 30, no. Jestli řekl, ta 20 už tam prostě není.
1: Už to není ono, no. Takže 40, tak já jsem tomu vlastně nejblíž, no. Tak tělo už začíná trošku stávkovat, pro mě je nejhorší, když si sedám a dělám takový to... Schválně, kolik vám bylo před 28 lety, v roce 98, Jasmin nehraje.
4: Já jsem až 99, no.
1: 99, no, tak rok zpátky, rok před tvým narozením, vzniklo tohle. Vlastně dost pravděpodobně poslouchali tvoji rodiče třeba.
4: Já taky, vždycky na cestě do Chorvatska.
1: Nebo když se milovali.
4: Ježiš.
1: Kung Fu Fighting, ale jednou tady byla Jasmin. Tak pojďme na to, tohle je rok 1998, Bus Stop a Carl Douglas na Hit Radio 6.31.

0: Není fér, 6:38 Lily Ellen na Hit Radio.
1: Dneska v noci byl jahodový úplněk, což neznamená teda bohužel, že by vonil po jahodách, ale dostal název podle období, kdy se kdysi sklízely první jahody. Jo. Možná jste v noci koukali na oblohu, viděli jste to, byla to nádhera. Nicméně, každý ten úplněk je něčím specifický. Tenhle má symbolizovat hojnost, radost, sklizeň toho, na čem jsme jako pracovali v těch předchozích měsících, ale taky povolíme údajně úzdu emocím a chceme víc fyzického kontaktu.
2: To řekla tak hezky.
1: Ale tohle by všechno bylo jako hezký, jo. Emoce, chceme víc kontaktu fyzického, bejt si blízko. Bohužel taky začal, a už jsme to tu jednou řešili, vysvětlovala jsem vám retrográd. Jo,
0: počkej, on je zase zpátky
1: zase,
0: ten
1: retrográd.
0: Zase,
1: no, on je víckrát za rok, asi čtyřikrát nebo kolikrát, jo. Ozývají se ex nebo nějaký nevyřešený záležitosti, takže i tohle se může v následujícím jako měsíci stát.
0: Mně to teda úplně uteklo, že byl nějaký úplněk na dnešek, takže za to, že je Česká republika nevyspala, nemůže to, že máme doma přes 30 stupňů a nejde to vyvětrat, ale je to teda vesmír, jo? Rozumím
1: to
0: tomu
1: tak,
0: správně.
1: Ale nádherný to bylo, už jsem viděla fotky, teda krása.
0: A máš pocit, že jak potřebuješ nějakou fyzičnou, nebo... Nebo jak to teda je? Ale jahodový úplněk, to zní až romanticky, opravdu.
1: No je to fakt hezký.
0: Romantický.
3: Takový až skoro symbolický, že to vyšlo na začátek Wimbledonu, kde jsme si včera říkali,
1: no
3: že se vlastně jedí jahody
1: ty
3: se šlehačkou. To bude ono možná.
0: To bude možná ono, to je ten důvod, no. 100% na
3: vědeno. Období hojnosti.
0: Máš se. David se takhle mne bradu a říká si, jo, tak to se máme. Jinak ty jahody bychom si mohli dát, no, tak objednáte někdo?
3: Já jsem pro.
0: Tak jo, Sia Kendrick Lamar, to jsme objednali my pro vás, The Greatest na Hit Radio za malou chvíli, no a taky přehodíme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí a kde to stojí.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
5: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na tento bogán?
4: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen@kdyně.cz.
6: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web hitradia.fm+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
4: 21 Pilots. Lord. Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
7: Hit Radio.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západu hlásíte překážku na dálnici D5 mezi 51. a půltým a 67. a půltým kilometrem ve směru na Rozvadov. Probíhají na krajní dopravní.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hitrádiu.

0: Takhle vám hraje úterní Hit Radio Alex Warren Ordinary. 6.49, hezké ránečko.
1: Možná jste někdy zažili nějaký výlet za nemoc hezkýho, příjemného počasí, možná se tam něco zvrtlo, ale teďka vám to může přinést štěstí, protože na Hit Radio pokračuje terapie venkem s For Camping a tenhle týden hledáme historky právě na téma nejlepšího výletu v tom nejhorším počasí.
0: No a kdo nám na web třeba napsal, byla Helena, napsala nejlepší a přitom testování počasí bylo 12.6. ve Vysokých Tatrách, kde nás počasí překvapovalo neustále, ale směrem z Popradského plesa na Ostravu, asi chybka, jsem zažila slunko, mlhu, déšť i trochu sněhu, ale ty výhledy wow, mě trošku přijde, že Helena to psala za toho deště. Že jí to ťukalo ty kapky na ten displej, víme, jak to pak funguje, jo.
1: Nicméně, pokud máte nějakou podobnou, klidně obsáhlejší a klidně za vás ještě lepší historku, tak nám ji můžete napsat na webu Hit Radia, kde hrajeme aktuálně o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od For Camping.
0: Takhle, nebude těžký to trumfnout, si myslím, jo. Takže komplet detaily na webu hitradio.cz a moc vám držíme v palce, protože v páteční snídení šampionu, jak říkal Jasmin, někdo z vás vyhraje poukaz na outdoorové vybavení. Tak držíme pěsti.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na For Camping.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Boží, lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
6: Pazdár, já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
7: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
8: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
0: On air.
9: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Dálniční známky se nebudou každý rok zdražovat. Vláda schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace cen. Roční kupon tak zatím zůstane na částce 2570 korun. Zachovány mají být také sleby pro nízkoemisní auta. Opozice krok vlády kritizuje a označuje ho za populistický. Slovensko hlásí historicky nejvyšší teplotu. Na východě země v obci Turňa nad Bodvou naměřili rovných 41 stupňů Celsia. Padl tak dosavadní rekord 40,5 stupně z roku 2007. Slovenští meteorologové zároveň oznámili výpadek svých IT systémů. Zemi, stejně jako další části Evropy, dál sužuje mimořádná vlna veder. Češi mění vysněnou adresu v zahraničí. Největší zájem mají letos o koupi bytu v Itálii, která vystřídala dosud nejoblíbenější Španělsko. Poptávka po italských nemovitostech meziročně vzrostla o téměř pětinu. Češi ale dál často kupují byty také v Chorvatsku nebo Rakousku. Lákají je atraktivní lokality i nižší ceny než v České republice. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Poznejte i méně známá místa Šumavy. S jejich objevováním vám začne už letos na podzim pomáhat bezplatná mobilní aplikace EPU. Kolem Železné Rudy a v předhůří Šumavy vznikne asi 20 nových digitálních tras, které nabídnou alternativy k přetíženým lokalitám a povedou lidi do méně exponovaných atraktivních míst. A jak bude vypadat úterý na západě Čech? Mělo by být většinou oblačno nebo zataženo. Předpověď slibuje déšť nebo přehánky a taky bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 25 a 28 stupni Celsia.
12: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
13: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Dobré úterý ráno.
15: Ahoj vám všem.
16: Snídaně šampionů.
14: 3 minutky po 7 s vámi Michal, Jasmin a taky David. Ahoj.
17: Ahoj.
14: No a samozřejmě spousta skvělý muziky, tak pojďme na to. Rehab in my head.
0: Hit Radio

0: Jestli jste nebyli, tak tohle vás rozhodně probralo. Rehab in my head. 7 hodin 5 minut. Posloucháte úterní snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Já jsem v současné chvíli trošku rozhořčená a potřebuju vědět, jestli právem nebo neprávem, a vy mi s tím pomůžete, jo? Já jsem si tak scrollovala Instagramem a viděla jsem, jak tam žena něco dává do lednice a do mrazáku a tak, a říká, tohle dám do mražáku, a já počkej, dám do mražáku. Tak jsem si to vrátila a říkám si, hele, ona to opravdu řekla, ona řekla slovo mražák.
0: No a co je špatně?
1: Pak jsem to viděla zase u někoho, no co je špatně, mražák, snad je to mrazák, ne?
0: Tak jako je to mrazák, ale já říkám mražák.
1: Kam na to chodí, tedy to není normální, tak mrazit, ne mražit.
0: Tak schválně, tak počkej, my jsme s Davidem pocházíme z východních Čech, jo. David říká taky mražák, že jo?
2: Je to tak.
1: Co to je za blbost?
0: Pozor. Okolí Krnovska, určitě Ostravska, taky si myslím, že bude říkat mražák.
1: Určitě mnohem víc posluchačů bude říkat mrazák. Počkej, já to odůvodním. Mrazák od slova mrazit. Jdeš dát něco namrazit, zmrazit, nejdeš to dát zmražit. Můžeš mít mražený něco.
0: Samozřejmě, že slovo mrazák bude správně, ale tak jde o to nářeší, tak co slyšíš doma, že od rodičů a tak dále. My jsme se shodou okolností o tom bavili si nedávno s přítelkyní a ona mi právě taky říká, že říkají mražák. Z Krnova je původně, jo? Takže asi jo.
1: Už to googlim, ano. No. Tak mrazák je správně česky prostě, češtinářský výraz, správný mrazák, ale mražák teda je hovorově někde, dobře. Ale pojďte nám říct, co říkáte vy teda.
0: Takže my říkáme tady s Davidem jakožto původní východočeši, že je to mražák. Ty jako pražanda říkáš, že to je mrazák.
1: Já myslím, že David je gentleman nestranej a on vždycky je s tebou.
0: Já jsem myslel, že David je chytřejší.
1: No nic, tak 777-937-777, tak zní číslo k nám a pojďte nám říct, jestli je u vás mrazák nebo mražák.
0: Ale mě nám taky napište, odkud jste, ať to máme teda jako lokálně. Ale už to tady někdo píše. David z Brna, ranko týme, u nás se říká, dej to na mražák.
1: 937-777, tak zní číslo k nám a pojďte nám říct, jestli je u vás mrazák nebo mražák.
0: Ale mě nám taky napište, odkud jste, ať to máme teda jako lokálně. Ale už to tady někdo píše. David z Brna, ranko týme, u nás se říká, dej to na mražák, ne do mražáku. No tak to
1: ale tak asi nepište.
0: Pojďte na

0: Takhle vám hraje úterní hitrádio Linkin Park minutu před 7:45. Mrazák nebo mražák? Samozřejmě, že mražák.
1: Samozřejmě, že mrazák.
0: Samozřejmě, že mražák.
1: Ne.
0: Davide, řekni to, samozřejmě, že mražák.
2: Je to mražák, no, správně.
1: Hele, vy dva. No, vedli jsme tady tuhle tu diskuzi, jestli teda mrazák nebo mražák. Odkud jste, jak to říkáte vy? Já si myslím, že můj tým ještě jako spí trošku, jo? Ale uvidíme. Pojďme se na ty vaše zprávy podívat.
0: Já si myslím, že to je tím, že jsi z blbýho města.
1: Ne.
0: Tak pojďme. Tak máme tady Týna, Severček. Samozřejmě mrazák.
1: Ne?
0: Pozor.
1: Martina, rodilá Pražečka, jsem pod obojí.
0: Dobré ránko, Otrokovice určitě mražák.
2: Tak to je 1-1 zatím, já to budu počítat.
0: Tak to počítej.
1: Dáša Opava u nás mražák, pořád lepší než mlíko.
0: Darča Moravská Třebová, mrazák.
1: Zlín David, mražák, to je kremrole spisovně. Takže tady se nevyjádřil.
0: Ale napsal,
2: asi mrazák.
0: Napsal mražák.
1: Asi jo.
0: Pak tady, dobré ráno, Sampiony, u nás doma říkáme samozřejmě mrazák, Martin. Tak tady konkrétně u toho by se udělala diakritika.
1: Pavli Praha, samozřejmě mrazák a vůbec se nedivím, že Jasmin vadí mražák, mě taky.
0: Jindřichův Hradec Martin, mrazák.
1: Marcela jedině mrazák.
0: Ahoj, Martina z Bystřice, okres Frýdek Místek, mražák taky, celá rodina.
1: Pražáci jsou jiná sorta lidí, říkáme mražák, Láďa prostě jo, v Morava.
0: Jana od Přerova, mražák.
1: Dobré ráno, mrazák jednoznačně z, to stejné jako naběračka a žběračka. Jindra, východní Čechy, krásný den přeji.
0: To je zvláštní, my jsme z východních Čech, Davide, že jo, a tam se říká mražák prostě.
2: Je to tak, a máme to 5-7 teda mimochodem.
0: Eva.
2: Pro Jasmin.
0: Eva, dobrý ráno, moje maminka říká mražák, ale já říkám mrazák, protože mražák mě tahá za uši, bydlím v Havlíčkově Brodě.
1: Eva pořád říká mrazák.
0: Luboš Trutnov, ahoj, tak jasně, že mražák.
1: Ahoj, tak já jsem z Hlučínska a v mražáku jsou mražené věci, proto je to mražák, ahoj Jirka.
0: Já už popravdě začínám jako vědět, co to slovo znamená, jak to opakujeme pořád dokola. Dobré ráno, nejlepší rádio, já říkám mražák, jsem ze severní Moravy, Karolína.
2: Tak pozor, 9-9.
0: Tak pozor, já tady ještě vytáhnu, mám tady hlasovku, jo. Tak vydržte chvíli, já se nenechám zahambit, to ani náhodou.
3: Dobré ráno, týme. Já jakožto prodejce mražených potravin to zásadně dávám do mražáku. Mějte se, čau, Roman.
1: Díky, Romane, no. Erika Plzeň určitě mrazák. Mražák říká moje baby a důchodci, Michale.
0: Takže dobře, budeme se tady, jak ten vstup bude ještě dlouhý, jo? Kolik to bude mít? Tak 15
1: no, dobře,
0: minut.
1: Tak já
0: tady
1: prostě je to
0: hledám
1: půl
0: nějakou
1: na půl,
0: zprávu.
1: Ale jako vznikla nová debata, jo, tady. Dobré ráno, ježiš, kde to bylo? No prostě, že někdo říká na mrazáku.
0: Kamča z Brna píše, rozhodně mražák. Jo, takže jsem vyhrál. PS, a říkáte na nebo do mražáku?
1: No, pak tam bylo i U, jo, to už je zase úplně jiná debata,
0: to už bych tady
1: jako nevířila, nicméně, dobře, no, tak prostě...
0: Takhle, a já jsem jim prohrál, a vy si to dávejte, do čeho chcete, do mražáku. Máme pro vás Evu Farnou, Leporello v 7:17, dobré ráno. Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránku.

0: Eva Farná.
1: Už mám a ty zbytek dáš.
0: Leporelo na Hit Rádiu v 7 hodin 20 minut.
2: Chceme říct dvě věci. Za prvý, můj tým už se probral a na WhatsAppu se to hemží mrazákem, nikoli mražákem.
0: Taket.
2: Ale, ne, opravdu, ale píše Hanka, to nás jako překvapilo oba, tady se shodneme s Michalem. Hezké ránko, tak ještě jeden tip na debatu. Půjdete do řezníka, nebo k řezníkovi. Mějte se, šampioni, no, tak jasně, že k řezníkovi,
0: bože,
2: ne.
0: Co jsme to pustili, tak samozřejmě, no, jako, kdo říká, že půjdeme do řezníka? Já si dovedu
2: tak
0: představit,
2: Hanka určitě.
0: Když řekneš, jdu do řezníka, jako, že se ti ten borec líbí, a že do něj jdeš dělat, že jo? Jdu do řezníka, má pořádnou tu sekeru.
2: Tak k řezníkovi jdeme, no, my.
0: Já jenom čekám, že tady začnou zase chodit zprávy, že teda u nás se chodí rozhodně do řezníka. To chci říct za věc.
3: Jdu dneska na oběd na smazák s hranolkama. To taky říká, ne?
0: Na smazák? Ty jsi smazák. Ale so Toulou, Heroes. Další songy pro vás tady na Hit Rádiu za malou chvíli.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Taky nechcete končit léto větou?
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Čau!
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
15: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky. CZ.
18: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
19: Carglass opraví, Carglass vymění.
20: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
21: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
22: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
23: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
22: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
23: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
22: Maitreya. Inspirace srdcem.
24: Hit Radio. It makes me feel.

0: Vítek.
1: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem. Jezděte opatrně na Sokolovsku na silnici 3. třídy ve Smolné směrem od Kraslic. Narazilo osobní auto do stromu, na místě zasahují záchranné složky. Počítejte s omezením provozu.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK servis v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
3: Hit Radio FM+.

0: Could Be Heroes, Alesso a Toulou. Tohle je Hit Radio v 7.30. A to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Na zahraniční dovolenou letos vyrazí téměř polovina Čechů. Většina z nich si na týdenní pobyt v cizině musí šetřit nejméně půl roku, část dokonce celý rok. Odborníci zároveň upozorňují, že kvůli stresu, spěchu nebo jazykové bariéře lidé na cestách často zbytečně přicházejí o peníze. Na světovém šampionátu končí další evropský favorit. V úvodním kole playoff vypadlo po Německu taky Nizozemsko. Po 90 minutách hrálo s Marokem 1-1 a nakonec nezvládlo penalty. Pro lepší kondici nemusíte nutně běhat a polikat desítky kilometrů. Podle odborníků mohou srovnatelné nebo i lepší výsledky přinést třeba veslování, plavání, cyklistika nebo intervalový trénink. Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
3: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se s námi tady v rádiu chlubil, že máš přes 100. No.
0: A co jako?
3: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, jako? Který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
0: A co jako? Davide, shut up and dance. Tak si teda pěkně děkuju, kamaráde, tady prostě na kámoše nenarazíš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden máte možnost vyhrát dvě čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno, šampioni.

0: Tohle jsou Walk the Moon a tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů v 7.34. A jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Jak bylo řečeno, tak celý tento týden vyhráváte parádní vstupenky na festival Colors of Ostrava, dvě čtyřdenní vstupenky, a to od Allegro.
2: Pokud rádi nakupujete online, tak určitě Allegro znáte. Je to jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No spíš mi řekni, co ještě najdeme na Colors of Ostrava, Jasmin.
2: Hele, letos 21 Pilots, třeba Teddy Swims, Lord, taky hezký. LP, spousta skvělých jmen.
0: Hezký, tak tohle si dost možná užije zadáču. David, Dave, krásné ráno.
3: Ahoj, ahoj.
0: Zdravíme na Vysočinu, tak co bys řekl na takový parádní výlet do Ostravy na tyhle interprety?
3: No nádhera, se těším.
0: No nádhera.
2: Se těším. Tady už se těším, tak ještě to vyhrát.
0: Tak možná, tak asi to dáme Davidovi zrovna ne.
2: Let's go.
0: Tak dejme, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: V jakém městě České republiky můžeš jít na ještět?
3: Liberec.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Korveta je druh krevety anebo slavný sportovní vůz?
3: Slavný sportovní vůz.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které houby patří na pizzu Capricciosa?
3: Žampiony.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Dave, budeš vědět, jaké je křestní jméno herečky Bohdalové?
3: Jiřina.
0: Přesně, a pojďme na poslední otázku.
2: Je dneska poslední červnový den, ano nebo ne?
3: Ano.
0: Ano!
2: Ano!
0: Ano! Davide, vyrážíš na Colors of Ostrava, 2 čtyřdenní vstupenky jsou tvoje.
3: Super.
2: To je nadšení, ty
0: vole. Ty jsi úplně šťastný, ty jo, fakt.
2: Super, tak dík.
0: Máš vstupenky, tak to je super teda. Tak Davide, byl jsi skvělej, parádně si to zvládnul, vstupenky posíláme a festiák si užij, měj se hezky.
2: Ahoj.
0: Čau, čau. Další vstupenky pro vás budeme mít opět zítra.
1: Rychlá pětka, ve snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Hit Radio FM+.

0: Bude 7:45, ladíte úterní Hit Radio, tohle byla Taylor Swift. Jakou největší lest jste kdy zkusili na vaše rodiče, anebo vaše dítě na vás? Vydíralo vás někdy vaše dítě? Asi ne, co? Máme tady ale příběh z Brazílie. 12letá holka přestírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký prachy. A místo škemrání o stovku rovnou rodičům poslala vyděračskou zprávu přes WhatsApp, že je unesena.
1: Můžete mi říct, co to je za dobu, že ve 12 letech tohle dítě vůbec jako napadne? To mi přijde úplně šílený.
0: Tak jestli potřebovala nějaký peníze na lístek do kina, tak vlastně jako chápu, no. Mě to připomnělo, už to je teda strašně dávno, když mi kamarád vyprávěl, že, a to je teda hrozný, jo, já to neschvaluju, ale zamknul mámu v koupelně a dokud mu nedá 2 kila, takže ji nepustí, jo. A to mi přišlo teda fakt jako strašný. Já bych si třeba osobně tohle nikdy nedovolil a vlastně, když zaspomínám, tak já jsem asi nikdy na rodiče žádnou lest nenachystal. Spíš to bylo takový, že jsem říkal, že mi není dobře a že mám asi teplotu a že se mi nechce do školy, máma vytáhla teploměr a bylo úplně jasný, jak na tom teda jsem s těma číslama. Takže mi to tak jako nikdy neprošlo. Co ty?
1: U nás doma byl od tohohle můj starší brácha, no. Ten dělal tyhle ty věci, já jsem taky byla ta hodná. Jako jednou jsem jako nemile zalhala, to jako to mě mrzí, že jsem třeba řekla, že jedu za kámoškou a jela jsem tehdy do jiného města za nějakým klukem, což teďka zpětně, jako udělat mi to moje potenciální dítě, tak normálně nevím.
0: Takže to se do toho počítá taky. Tak už se vlastně přidávám, už taky jsem takhle zmizel a říkal jsem, že jsem někde a byl jsem úplně někde jinde.
1: To nedělejte, to je fakt jako nebezpečný, to za to jako se zpětně omlouvám rodině.
0: Já ne.
1: Nicméně, ano, jinak tam na to byl ten brácha, tak pojďte nám říct spíš vy, jak se jmenujete, odkud jste a co byla taková vaše jako dětská rebelie?
0: Co jste na ty rodiče prostě vymysleli? Vrátíme se k tomu, to nás zajímá, číslo 777-937-777, můžete nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to pinkněte klasicky jako zprávou. Za chvíli aktuální doprava, samozřejmě i muzika, třeba Činasky, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
4: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
5: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu u Daliborky nepomuk.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na trase mezi Toužimí a Plzní u Chotíkova bude u Kranice probíhat údržba zeleně a ještě na Plzeňsku mezi Dolany a Příšovem bude probíhat doprava vozovky.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 7.53 na Hit Rádiu Rosalyn a Snap. Bavili jsme se tady o příběhu z Brazílie. 12letá holka předstírala vlastní únos, aby z rodiny vymámila nějaký peníze. Jo, takže poslala jim vydělskou zprávu přes WhatsApp, aby dostala nějaký love.
1: My jsme chtěli zjistit, co jste udělali, vymysleli nějakou bejkárnu na rodiče by. Tak máme tady jednu ze zpráv.
0: Já na střední zatahoval doučování z deskriptivní geometrie. Bylo to na konci roku a učitelka na střední mi jasně řekla, že se rovnou potkáme u reportu, tak jsem chodil do kina.
1: Marek, z důvodu, že to rodiče netuší, do dneška zůstanu v anonymitě. Jo, tak už není. Marek, pro jistotu prej. Brácha rodičům rok lhal, že ještě studuje vysokou školu a přitom jenom jezdil rok na byt, kde studoval a tam se flákal. Pak jim dokonce volal v den státnic, že je neobhájil. Už je to přes 10 let, ale les to byla teda grandiozní. Státnic v uvozovkách, protože na nich teda nebyl a jen jim volal, že na nich je.
0: Jak píše Denisa z Prahy, měli jsme jednou ve třídě hodinu mytí masek na brané cvičení. Mně tam chyběl nějaký ochranný kryt nebo zátka. Učitelka se všech ptala, zda mají všichni vše v pořádku a nikomu nic nechybí. Jako jediné mě hruza fackovala, že se přihlásit a mít problém. Nezvedla jsem ruku a do dneška to mám v hlavě, že kdyby se něco stalo, tak jediná umřu kvůli zátce. A my jsme se ptali, co jste vymysleli na rodiče a ne na učitele, že jo?
1: Hele, to horko prostě na všechny působí.
0: Je to tak, je to tak. Tak pojďme se trošku osvěžit další muzikou. Cyril Stumbling, tohle by vás mohlo bavit na Hit Rádiu a za malou chvíli taky zprávy v 8 s Davidem. Tak hezké úterní ráno.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Pořád Plzeň, pořád ten stejný malý byt, hluk, pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
2: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
3: Daj fuku!
2: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Nestíháte se orientovat na trhu práce. Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
7: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Po rekordních vedrech udeřily silné bouřky. V několika krajích zaměstnali hasiče popadané stromy a zatopené ulice. Voda zaplavila část Jihlavy a na jihu Čech padaly mimořádně velké kroupy. Bouřky komplikovaly také železniční dopravu. Podle meteorologů se navíc v dalších dnech výrazně ochladí a teploty klesnou pod 30. Český pavilon v Japonsku se mění v problém. Stavba z Expo 2025 v Osace měla být už dávno rozebrána, stále ale stojí. Náklady podle vlády narostly z plánovaných 290 na více než 600 milionů korun. Zájemce o koupi zatím neexistuje a ve hře je i demolice. Přitom pavilon během výstavy navštívilo více než 1,5 milionu lidí. Spor o summit NATO pokračuje. Prezident Petr Pavel chtěl s premiérem Andrejem Babišem jednat o své účasti na červencové akci v Ankaře. Podle Hradu ale premiér schůzku odmítl. Pavel zároveň tvrdí, že vláda nerespektuje předběžné opatření ústavního soudu. Ten kabinetu nařídil, aby prezidentovi nebránil v účasti na jednání NATO. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Oficiálně odstartovala výstavba obchvatu Plas na severním Plzeňsku. Hlavním úkolem bude odvést transitní dopravu mimo centrum obce a historický areál tamního kláštera. Řidiči se navíc v budoucnu zcela vyhnou obávaným serpentinám. Součástí obchvatu bude i unikátní a vůbec nejvyšší silniční most v Česku. A teď se ještě podíváme na dnešní předpověď počasí. Na úterý nám pro západ Čech slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Opět s deštěm nebo přeháňkami a dorazit mají i bouřky. Teploty vystoupají mezi 25 a 28 stupňů.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
10: Dobré ráno, šampione.
11: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
12: Jsme tady pro tebe.
11: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
13: Dobré ránko.
14: Hezký úterý.
15: Snídaně šampionů.
13: Minutu po osmé přejeme hezké ráno, samozřejmě další jsou grachystaný.
14: A ženy naše, má váš partner blízkou kamarádku? A pokud jo, vadí vám to, anebo ne? Za chviličku proberem, tak s náma zůstaňte.
0: Hit Radio FM+.

0: co tě nezabije, to tě posílí a tenhle song nám jde vlastně docela dost na ruku. Kelly Clarkson na Hit Radio v 8.05. Jasmin totiž otevřela téma, který bude opravdu tenkej let, jo. Navíc, pokud něco takového třeba doma aktuálně řešíte, tak schválně, vadilo by vám, kdyby měl váš partner opravdu blízkou kamarádku? Vadilo by ti to, Jasmin?
1: Ne, záleží, jo, já to rozvinu. Já si myslím, že my ženy na to máme čuch a že většinou to poznáme na těch jako jiných ženách, který se chtějí přátelit s tím partnerem. Já jsem zažila dvě různé situace v minulém vztahu, jo. Mi říkal, o nic nejde, jo, a já jsem mu jasně říkala, že vidím, že po něm pálí, a pak mi volal tehdy do rádia, že mě podved úplně ubrečenej. Naštěstí mimo éter, teda to ne, že by mi jako zavolal to. Takže to jsem odhalila, ale taky v současném vztahu třeba jsem zažila naopak situaci, kdy mi říká přítel, no já mám 17-15 let, prostě strašně blízkou kámošku a já jsem ji poznala, je strašně super, a říkám, ty jo, ale přijde mi, jak kdyby tam možná trošku jako něco, a vlastně jako ona se jednou vyslovila, že by i ráda, ale on to zatrhnul a myslím si, že jde o to, jak se k tomu postaví ten partner.
0: No, píše se tady, že celých 92% žen přiznalo, že jim partnerovi blízké přítelkyně nejsou úplně po chuti. A já teda můžu potvrdit, já bych neměl úplně povolenou nějakou takovou kamarádku.
1: Fakt?
0: Neměl.
1: Hele, já si myslím, že jde opravdu o to, jak si v tom vztahu buď věříte.
2: A hele, jak jako vypadá ta partnerka, jak vypadá ta kamarádka.
0: No přesně, příležitost dělá zloděje, no.
1: Jaj.
0: Tak dejte nám vědět, do který skupiny patříte vy, jestli do těch 92% žen, který by prostě nezvládly tady tu věc, anebo do toho zbytku. 777-937-777, to je číslo k nám, díky vám to rozsekneme, tak nám to pošlete jako hlasovku, anebo klasicky SMS-kou, tady další hity.

0: Just give me a reason, dej mi důvod. Pink a Nate Ruth, 8 hodin 13 minut. Dej mi důvod, proč nemít ráda tvoji nejlepší kamarádku. O čem jsme se tady bavili, připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, takže podle nového průzkumu celých 92% žen nemá rádo partnerovi blízké kamarádky. Nejsou prostě úplně po chuti.
1: Já jsem říkala, že záleží na tom, jak se k tomu staví ten partner, že když víte u partnera, že o nic nejde, tak můžete být v klidu, tak to mám aspoň já.
0: No. Tak pojďme na zprávy, ptali jsme se vás, jak to máte vy.
1: Lenka, zažila jsem, že z nejlepší kamarádky byla nakonec nová přítelkyně, takže už jsem v tomhle hodně opatrná.
0: David, 30 let, moje přítelkyně má nejlepšího kamaráda a já nejlepší kamarádku, funguje nám to úplně normálně.
1: No, my máme tady prohozený

0: teď já mám být ta nespokojená žena, ale to seš ty teďka. Veronika.
1: No tak já jsem u Davida pochopil, že teda chodí všude ve čtyřech.
0: Veronika, 26 let. Upřímně, asi bych žárlila, ne že bych partnerovi nevěřila, ale některé ženy prostě umí být až moc kamarádské.
1: Další zpráva, krásné ráno. Kdyby s takovou opravdovou kamarádkou v uvozovkách přišel už před 9 lety do našeho vztahu, tak bych s tím neměla problém. Ale jako kdyby teď přišel, že má novou kámošku, zabiju ho. A to nežádlím, ale také bych mohla začít a nebylo by to vůbec hezké.
0: To je vlastně dobrý point, když znáš někoho dlouho, pak si nabrnkneš prostě nějakou novou přítelkyni, přítele a už vlastně víš, že tam ten člověk je, tak je to něco jiného, než když najednou přijde někdo a jsi z něj jako oslněnej a jo, to je prostě nejlepší kámoš teď nově.
1: Já si ale říkám, že už jenom to spojení, je to jenom kamarádka, je na rozvod. David přikivuje, David se nevyjadřuje, přikivuje. Co tam máme dál?
0: Honza, já to mám opačně, mám dvě kamarádky a jejich partneři mě tolerují.
1: Další zpráva od Petra. Hej, je to těžké, já jezdím taxíkem a od mé přítelkyně slyším pořád, jak se na ženské culím, bavím se s nima. No upřímně, jako kdybych s každou druhou spal, to bych chodil domů jinak vyřízený. To píše Petr. Máme tady taky hlasovku. Ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem měl dvě takovýhle kamarádky, hodně takový blízký a žádný partnerce a ani ex-manželce se to vůbec nelíbilo. Vždycky byli úplně na trni a teď bůh ví, co bych tam s nima, bůh ví, co. Jo, ale co, jak říkám já, co oko nevidí, srdce nebolí. No a tuhle partnerku, co mám teď, tak musel jsem samozřejmě rozvázat vztahy tady s těma dvouma kamarádkama, co vypadaly jak z Playboye. Takže žádná žena to nekouše, takovýhle kamarádky. Tomáši. Tak se mějte zatím, čau.
1: Já tam u Tomáše cítil takové to, jak říkal, musel jsem rozvázat vztahy, bylo to řečeno tak jako s takovou smutnou jako náladou, jo?
0: Podle mě měl u toho svázaný ruce a drží, sedí ve sklepě někde.
1: Přišla tady taky zajímavá zpráva od Lucie. Ahoj, rádio, chlap, co tvrdí, že má kamarádku, tak to je ta, se kterou buď už spal, anebo s ní spát chce. Taky děkujeme za názor. A já si myslím, že to přátelství mezi mužem a ženou existuje.
0: No já taky.
1: Existuje, dokud nepadne první sklenka. Miles Smith.

0: Nice to meet you.
1: We could dance all night.
0: Je nás těší, že jste si na úterní ráno vybrali Hit Radio. Miles Smith v 8 hodin 19 minut. We are gonna dance. Za malou chvíli další parádní muzika, tohle vás zabaví DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, staví se i Hunter X, no a stavíme se i u vás v autech, poradíme, jak to v úterý ráno vypadá na cestách, tak hezké ránko.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
8: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
7: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Více na předplatnenakavu.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení. Protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete
13: si. Tisku levně.cz.
14: Náplně hned.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, na Domažlicku mezi Pecí a Trhanovem probíhají práce údržby, no a na Tachovsku mezi Stráží a Borkem u odbočky na Valchu probíhají rovněž práce údržby.
1: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem. Hit Radio FM+.

0: Davide, až si vyřídíš osobní korespondenci, tak se vrát.
1: Tak já jsem mě zavolal, že update a ty tady 5 minut čekám, no tak.
0: A Huntrix Golden na Hit Radio v 8 hodin 30 minut. A máme pro vás ranní update s Davidem. Dejme, pojď do toho.
2: Ranní update.
1: Carlos Vémola ukázal fanouškům svou méně známou zálibu. Na sociálních sítích zveřejnil záběry ze zahrady svého Vémolandu, kde se pochlubil upravenými záhony, palmami a množstvím rozkvetlých květin. Místo klece a oktagonu tak tentokrát zaujal jako vášnivý zahradník. Letní dětské tábory letos zdražily nejčastěji o 10 až 20%, přesto letos pošle dítě na tábor zhruba polovina českých rodin. Náklady se nejčastěji pohybují mezi 5 a 10 tisíci korunami. Bikiny slaví 80 let a dodnes patří k symbolům léta. Když byly v roce 1946 poprvé představeny, vyvolaly šok a řadu kontroverzí. Trvalo roky, než si našli cestu do běžné módy, dnes ale patří k nejpopulárnějším plavkám na světě.
0: Mm-hmm. Mě by zajímalo, když se vrátíme zpátky o těch 80 let, kdy se hnali tu holku, která to na sebe vzala na sebe, když to jako nafocovali, že jo?
1: Jako na poprvý, jo.
0: Na poprvý. Hele, bikiny dobrý, ale mě baví teda jako Vémola zahradníkem, jo. Vémola otevírá květinářství. Bude se to jmenovat Kid Colent. Pojďme hrát. Tohle je srdcovka Should I Stay or Should I Go? Clash.
1: Ta angličtina, věď.
0: To mě už dneska prostě mě nejbej.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život.

0: Nejnovějších single, tohle je Dovolená. A tohle je Hit Radio 8.38. Krásné ráno.
1: Kdybyste jeli na dovču třeba do Japonska a z jakýhokoliv důvodu se vám třeba zastesklo po tatínkovi, tak vy se ho můžete pronajmout. Jakože opravdu tam existuje služba, kdy vy si zaplatíte člověka a můžete si takhle pronajmout i partnera, babičku, kohokoliv. Ale mě zaujal jako tačka, já jsem viděla totiž video, kdy s ním zajdete na kavčo a do nějakého klidně hračkářství, nebo kina, nebo na koncert, kamkoliv. Jo. A není to seznamka, nic romantického, je to opravdu jenom jako společnost pro někoho, kdo si to zaplatí. Já jsem našla, že jedna z nejznámějších služeb se jmenuje nějak Osan Rental a tam si můžete najmout takhle sympaticky jako člověka za 1000 jenů, což je třeba 150 korun na hodinu.
0: A tak mají tam v nabídce jenom teda jako taťku, který tě bude chválit, nebo tam mají i toho tátu, který tě bude prostě jako tepat za různý věci, jo? Že tady to si neudělala a že takhle třeba vypadáš a že tohle a tamto a že za komunistu to bylo líp.
1: Tak když ho máš doma, tak proč by si se pak pronajímal?
0: No, přesně, já si říkám, že v Česku by tady ta služba zkrachovala, jo? Protože většina z nás má takovýho taťku doma.
1: Ale jinak bude ten člověk, ať už si tam pronajmete partner, nebo taťku, nebo kohokoliv, bude dělat to, co vy chcete a platíte vy ty náklady, jakožto klient. Když půjdete do kina, zaplatíte to vy a podobně, plus si platíte tu jeho přítomnost. Ale vlastně v případě, že třeba máte rádi solo cestování a najednou se během té doby, kdy jste na cestě, začnete cítit osamělý, tak mi to přijde vlastně roztomilý.
0: Já když o tom přemýšlím, Jasmin, tak jasně, v Japonsku si ho musíš koupit a tady si tě takovej taťka najde rád sám.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. comfort@group.cz.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Na Hit Rádiu 8.47. To bude těžký, Jasmin.
1: Je to těžký.
0: To bude těžký, my bychom vám chtěli říct, jestli vás můžeme poprosit, vlastně musíme vás požádat o vaše svolení, my bychom si teďka pár týdnů dali tady ve vysílání Snídaně šampionu volno. Povolíte nám to?
1: Teď jim povolil podle mě šutrák ze srdce trošku. Jakože?
0: Jo, konečně bude klid. Konečně. My si dáme na chvilku volno, já budu zpátky kdy? 13. července, to je v pondělí. A ty budeš zpátky?
1: Já buď 20. anebo ještě někdy v týdnu předtím.
0: Jasmin, budeš mi chybět.
1: Taky.
0: Budeš mi chybět.
1: Taky.
0: Strašně kecám.
1: Vlastně my si jako nebereme volno od toho vysílání, ale od sebe, že jo? Abychom pak zase mohli být super tým.
0: Jasně. Tak takhle, teďka vážně. Potřebujeme nabrat trošku síly, jak by řekl Terminátor, I'll be back, jo? A dohromady, to vám můžeme slíbit, budeme zpátky ještě než vyjde GTA 6, jo? Takže všechno v pořádku, všechno v požontku. Imagine Dragons, Next to Me, takhle, ještě než se rozloučíme, samozřejmě Snídaně šampionů, ta úterní pokračuje, před náma ještě dva songy do 9, a to je tohle, a taky se staví Metcon a Ray Dalton, Don't Worry. Jsme Hit Radio, tak krásné ránko, šampioni.

0: Jak jsme slíbili, tak jsme učinili. Tohle je poslední song úterní snídaně šampionů s datem 30. června. Metcon, Ray Dalton, Don't Worry. No a připomínáme ještě jednou, že my se teďka dáme na pár týdnů trošku oraz, jestli dovolíte. Já budu zpátky 13. července a Jasmin asi 20. července, tak nějak se tady potkáme. Nicméně, my jsme se tady o tom už před chvílí bavili a přišla nám od Renči hezká zpráva, za kterou moc děkujeme. Napsala, je lidi, co budu dělat, vždyť ani neodjedu do práce, kdo mě bude rozesmívat. Vážně teď krásnou dovolenou přeju, zasloužíte si ji. No, kdo tě bude, Renči, rozesmívat? Ten, kdo to bude konečně umět, že jo?
1: Ale moc děkujeme za hezkou zprávu a doufáme, že i vy si nějakým způsobem odpočinete.
0: Takhle, soutěže, muzika, všechno, na co jste zvyklí, to samozřejmě zůstává, to bude pokračovat, nemusíte se bát, že vám třeba utečou vstupenky na Colors of Ostrava, které tady rozdáváme v ranní pětce, no a já si myslím, že už je opravdu z nás, že už je opravdu na čase, abychom se na chviličku zdejchli a nechali to tady těm odvážnějším.
1: Tak
0: si
1: tak.
0: Moc si užijte úterý, užijte si prázdnin, užijte si dovču a my se na vás za chvilku to uteče. Budeme zase těšit.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Tak díky za všechna společná rána. My jsme Michal a Jasmina, těšíme se.
1: Zase brzo. Tak
0: brzo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, mějte se. Čau, čau.
3: Tady je nejlepší dopravní servis na západě Čech. Opatrně v toužimi Plzeňská ulice hlásí nehodu dvou osobních aut. Na místě byla záchranka, nehoda se tady ještě může došetřovat. Další komplikace, tak ty nám hlašte na WhatsApp 720 870 237.
4: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
3: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Zbraňová amnestie, při které lidé mohou beztrestně odevzdat nebo legalizovat nelegálně držené zbraně či střelivo, dnes končí. Vyhlášena byla od ledna na půl roku v souvislosti s novým zbraňovým zákonem. Zbraňová amnestie byla v Česku před letošním rokem vyhlášena už 5krát. Jihočeští hasiči měli kvůli pondělním bouřkám napilno. Nejčastěji výjížděli k popadaným stromům a k odčerpávání vody. Nejvíce bylo zasaženo Prachaticko, Strakonicko, Táborsko a Jindřichohradecko. Na Prachaticku v krátkém čase napršelo až 60 mm vody. Prezident Petr Pavel dnes dopoledne na Hradě jmenuje nového náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. Vystřídá dosavadního šéfa armády Karla Řehku, se kterým si oficiálně předají funkci tradičně při slavnostním nástupu u příležitosti Dne ozbrojených sil na Vítkově.
1: Fotbalový servis.
4: Němečtí fotbalisté na mistrovství světa překvapivě vypadli v úvodním vyřazovacím kole. Paraguayi podlehli na penalty 3-4. Po 90 minutách i prodloužení skončil zápas 1-1. Němci se v play-off mistrovství světa představili po 12 letech, kdy získali čtvrtý titul. Při minulých dvou účastech skončili už ve skupině. To maročtí fotbalisté na mistrovství světa v prvním kole play-off porazili v mexickém Monterrey Nizozemsko po remíze 1-1 na penalty 3-2. Nizozemci v něm stejně jako při dvou svých předchozích startech na mistrovství světa neuspěli.
5: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
6: Jdeme mrknout taky na to, jak to dneska bude vypadat s počasím. Teď dopoledne v celku příjemně, teploty okolo 20 stupňů Celsia odpoledne, ale čekejte zase už letní maxima okolo 28 a to sluníčko až vlastně na večer.
1: Hit Radio FM Plus.
6: Parádní dopoledne, máme minutu po 9 hodině s váma Kuba, no a posílám další hity. Tady je David Guetta, One Rap.

0: musím říct, že tohle je přesně to tempo, který mi takhle jako chvilku po 9. hodině jako vyhovuje, jo.
1: Kor, když se člověk nevyspal, tady je Hit Radio FM Plus, nádherný dopoledne na celý západ Čech. Otázka do placu, jak u vás dneska v noci bylo? Já jsem teda ještě trpěl, já jsem přesně ten jako tým, který musí mít v ložnici prostě zimu. A to třeba i v zimě, otevřen v okno, jo, slabou deku a užívat si ten chlad okolo sebe. Ale pochopitelně mám doma protějšek, který to má naopak, takže hádky o otevřené okno, silná deka a tohle všechno. Tak by mě zajímalo, jak to máte vy doma, jo, a jak případně řešíte tenhle ten jako divný, zvláštní mezipartnerský spor o otevřené okno v ložnici. Dejte mi vědět, 720 870 237, to je náš WhatsApp. No a pokud by chtěl někdo trošičku v spruhu po ránu do práce, tak i to pro vás máme. Tady je Benson Boone, Beautiful Thing. Hezký dopoledne.
2: Fuuu!

0: Shawn Mendes a tady je Hit Radio FM Plus, parádní úterní dopoledne, tak tady řešíme horko v ložnici, ano nebo ne, jste tým zima nebo tým horko, jo, myslím si, že je to zásadní problém partnerských vztahů, otevřené okno v ložnici, koreště v zimě, dost často jako rozděluje partnery, píšete 720 870 237, to je náš WhatsApp, napsala Jirka, potřebuju mít aspoň 22, pokud to chlapovi vadí a je mu horko, tak musí prostě do vedlejší místnosti, super, díky, píše taky Hanka, po 30 letech manželství chlap pochopil, že bez otevřeného okna v ložnici to se mnou nepůjde. Dneska už to má rád a je na studený odchov zvyklý jako já. Hani, moc krát díky. Já jsem ještě hledal, protože podle těch zpráv, které jako chodí, tak většinou je to tak, že spíš ten chlap má radši tu zimu v té ložnici a ta ženská naopak potřebuje to teplo. Je to údajně tím, že chlapy mají na sobě víc svalů, a tak vyrábí víc tělesného tepla a je jim v noci větší horko. Takže pánové, pokud v noci neotevíráte okno, nejste pořádní chlapáci.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Place, místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
7: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
8: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každého počasí.
9: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
6: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Novinka od kapely Krištof, Půlnoční hřích, tady je Hit Radio FM+, hezký dopoledne. Je to vtipný, když jsem dneska jel sem do rádia, tak jsem viděl všude ty otevřené okna na těch sídlištích. Každý prostě větrá, tak konečně se nám jako ochladilo. Ale jak to máte v noci, to mě zajímá. Horko v ložnici, zima v ložnici, jak to případně jako řešíte? Napsal taky chlap, a to Pavel. Ahoj, my zimu lomeno horko v ložnici řešit nemusíme. Spíme odděleně. Každý si to udělá tak, jak to má rád, a oba jsme spokojeni. Hele, jako oddělená ložnice, jasně, má to svý výhody, ale podle mě to musí mít i jako jistý nevýhody. Rozumíme si, jo? Prostě chodit jako na návštěvy tak velice často do cizí ložnice. Ne, jestli máte oddělenou ložnici, já si třeba jako dokážu představit, že v jistém věku je to v pohodě a je to vlastně fajn, jo? Ale ve 30 oddělená ložnice, to mi přijde teda jako ještě hodně brzo. Tak klidně, kdo máte, dejte vědět,

0: Sweep Psycho a taky Ava Max. Tady je Hit Radio FM+. Dnešní otázka zní jasně, budou bouřky a nebo nebudou bouřky. Mimochodem je to taky nejčastější otázka aktuálně na Facebooku. Pokud tady sledujete různé takový ty meteo skupiny, meteo včasné varování, in počasí, ČHMU a další, tak přesně. A bude dneska v Karlových Varech pršet a bude dneska v Praze pršet a bude dneska v Berouně pršet a proč včera nepršelo v Plzni. To jsou opravdu jako aktuálně nejčastější otázky právě na Facebooku a ve facebookových diskuzích. Ano, o těch si můžeme pochopitelně všichni myslet, co chceme. Ale když jsem se snažil najít nějakou jako teda předpověď toho, co nás vlastně dneska jako čeká, tak jedni tvrdí, že teda bouřky jako přijdou z Rakouska od západu, půjdou směr na východ, takže na Moravu. Druhý tvrdí, že západu se bouřky úplně vyhnou. Třetí tvrdí, že dneska žádné bouřky nebudou, že až zítra. Tak kdybyste chtěli vědět, jak dneska bude, já vám to povím. Nějak prostě bude. Ať je jakýkoliv počasí, tak nám to nezabrání, aby jsme vám hráli ty nejlepší letní hity do celý, než si dáme zprávy. Tak třeba Rihanna, Calvin Harris a nebo Damiano David. Buďte s náma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Farma Park Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
3: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
4: Farma Park Dobřany.
5: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
3: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
6: Na všechno existuje návod. Až na muže po čtyřicítce. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamese Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
9: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
10: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
11: Hit Radio FM+.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Ahoj, tady Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychiatričkou Luciou Vaškovou o dětských úzkostech.
1: Co já vidím u těch úzkostných dětí, že vlastně nemají v sobě ten oporný bod, o který by se mohli v sobě opřít, aby vyrazili do toho života, do těch náročných situací, že jsou vlastně v něčem zlomené.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Za minutu 10, tohle byly Panic at the Disco, hezký dopoledne. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrně na příjezdu do Klatov ve směru od Štěpánovic, tady se šetří nehoda dvou osobáků, došetřovat se pak může taky v Toužimi, Plzeňská ulice, tady to byla taky nehoda dvou osobních aut. Další info, tak to nám posílejte na WhatsApp 720 870 237.
1: CineStar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od CineStaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
2: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
4: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Předplatné na kávu.cz.
5: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
6: Nestíháte se orientovat na trhu práce. Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Sněmovna by dnes mohla poslat do závěrečného schvalování vládní návrh na růst rodičovského příspěvku. Vláda navrhla zvýšení rodičovského příspěvku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. Před druhým čtením je také například novela s rozšířením trestného činu neplacení výživného. Stát převezme do správy Karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy taky pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Ministerstvo obrany zajistí potřebnou modernizaci, aby letiště splňovalo požadavky pro potřeby NATO. Prezident Pavel dnes na Pražském hradě přijme ministra kultury Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Tenistka Karolína Muchová byla po úspěšném vstupu do Wimbledonu ráda, že prolomila v londýnském All England Clubu pětileté čekání na vítězství. Po čtyřech neúspěšných ročnících porazila Rusku Anastázii Zacharovovou, kterou vyřadila i v prvním kole French Open.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
0: Zatím je na západě Čech pod mrakem, teploty už ale šplhají na 20 stupňů Celsia, během odpoledne se ukáže sluníčko a maxima až okolo 28.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Parádní dopoledne, chvilku po desátý, je čas na kafe a než si ho uvaříte, mám pro vás další hity. Tady je Alan Walker.

Kdyby tenhle hit vyšel letos v létě, tak se jmenuje Dancing in the Sunlight. Ladíte Hit Radio FM Plus, parádní dopoledne. Co v Klatovech nejvíc chybí za obchody? Zásadní otázka, na kterou hledáme odpověď. Právě na tohle se teď momentálně ptáme u nás na webu na www.hitradiofmplus.cz. V Klatovech totiž vzniká nové obchodní centrum Intercora Park Plzeňská, a to na výjezdu z Klatov. No a nás zajímá váš názor, jaký typ obchodu nebo služby byste tam rádi viděli. Zapojte se do hlasování právě na našem webu a dejte nám vědět, co by podle vás v Klatovech rozhodně chybět nemělo. A myslím si, že když se zapojíte i z okolí, vůbec to vadit nebude, protože víme, že do Klatov se jezdí nakupovat třeba i z Domažlic, Přeštic a dalších měst právě v okolí Klatov. Tak dejte vědět, a to na www.hitradiofmplus.cz. Moc krát díky, další hity. Linkin Park před náma, teď taky Miley Cyrus, krásný dopoledne.

0: Prince Joy a Riptide, hezký dopoledne. Víte, proč Češi zahrabávají na pláži pivo do písku? Ne, to není žádný vtip, ani hádanka. Má to logické vysvětlení a opravdu to jako Češi děláme. Je to zkrátka proto, aby nám ty lahváče na té pláži nesteplaly, protože ten písek bejvá, jako když hrábnete níž, docela studený. Pak teda je problém, když zapomenete, kde jste to pivo jako zahrabali. Ale proč o tom mluvím? Jsou totiž země, které letos na prázdniny řekli stop, žádný pivo na pláži, už to máme dost, je tady bordel, lahve se válí všude. Můžeme být v klidu, nejde o Chorvatsko, nejde o Itálii, takový ty oblíbené naše destinace, kam jezdíme přesně s narvanou lednicí plecháč a lahváčů. Zakázali to v Anglii, což mi přijde trošičku padlý na hlavu. Kdo někdy viděl, jak v Anglii čepujou pivo, tak mu hned dojde, proč si kdokoliv právě v Anglii vezme lahváče na pláž. Protože do restaurace tam v životě na pivo nemůže nikdo jít.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
5: Kdy? Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe prostla hlava, tak jedem hned. bazen@kdynie.cz
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms@plzeň.cz
9: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
10: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
11: Hit Radio, když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

České republice si myslím, že není člověk, možná i dítě, který by neznalo tenhle ten single od Vohnoutů. Svaz českých bohémů, rádi vám to hrajeme, protože to všichni máme rádi. Co si budem, na druhou stranu, myslím si, že je velice těžký překročit stín vlastního úspěchu a není moc kapel, kterým se to povedlo, budeme ale Vohnoutům přát, aby zrovna jim se to teda podařilo. Dneska večer opět Hit Radio Klasy, kde vám připomínáme největší pecky od 80. let a to až po milénium. Teď se vrátíme do roku 1996. Je to totiž 30 let, co celý svět pobláznilo pět holek z Británie a je to nejúspěšnější dívčí band Spice Girls v roce 90. zbořili svět hitem Wannabe. My si ale dáme další, který byl velice úspěšný. Užívejte dopoledne v 18 hodin.

0: silence. Disturbed are the sound of silence. Za chviličku dáme Alex Zebran, taky Nico Santose a v celou i zprávy. Teď se mrkneme na to, co se u nás o víkendu bude dít. Kam vyrazit? Od 2. do 4. července se prostranství před Chodským hradem promění v otevřenou kovářskou dílnu a místo setkání výjimečných řemeslníků. Do Domažlic se totiž vrací oblíbené kovářské sympozium Tusta Ferea. Dílny pro nejmenší návštěvníky i řemeslný jarmark. První červencové dny si v centru Domažlic mohou užít jak dospělí, tak i malí děti. Návštěvníci budou mít jedinečnou příležitost sledovat vznik kovářských děl přímo při práci, nahlídnout pod ruce mistrům svého oboru a taky zažít atmosféru tradičního řemesla z bezprostřední blízkosti. No a po celou dobu bude připravená taky tvůrčí dílna pro děti a v sobotu i řemeslný jarmark. Navíc v zahradě pod Chodským hradem se v pátek a v sobotu uskuteční tradiční multižánrový festival Hudba pod hradem, který nabídne příjemný propojení řemeslného a taky hudebního zážitku. Vystoupí tam třeba Bohouš Josef a Burma nebo Laura a její tygři. Kompletní program, tak ten najdete na www.idomažlice.cz, takže na závěr v Domažlicích tenhle víkend to rozhodně bude žít. Vyražte tam. Vstupný na každý den je symbolická stovka.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro. Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
13: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky. CZ.
16: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims. LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hitrádiu.
17: Hitrádio FM+.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Black Eyed Peas. Hezký dopoledne. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, stále bacha na příjezdu do Klatov ve směru od Štěpánovic. Došetřuje se tu nehoda dvou osobních aut, jinak další komplikace hlášen nemáme. Pokud o nich víte, 720 870 237, to je náš WhatsApp.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VRK servis v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
2: Tahické léto a popol z Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzavek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
6: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
5: Ale vyberu si sama.
6: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
5: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
6: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
1: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
9: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Volby do sněmovny by v případě jejich konání v květnu vyhrálo hnutí ANO, které by dostalo 35,5% hlasů. Na druhém místě skončilo hnutí STAN se ziskem 14,5%. ODS by získala 12% hlasů. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti a SPD. Přetíženým turistickým místům na Šumavě má pomoci nová mobilní aplikace. Je zaměřená na oblast železné rudy. Více už dodá manažer projektu Marek Mejstřík.
10: Ta aplikace vzdělává o přírodě, tedy na každé té trase vás informuje, jaké druhy rostlin, živočichů se tam mohou vyskytovat. Můžete s kým vyplnit krátké kvízy nebo dozvíte se o nich spoustu zajímavostí a vlastně je to takový průvodce do přírody.
9: Součástí bude taky možnost sledování obsazenosti 5 parkovišť v železné rudě. Jejich aktuální stav uvidí turisté přímo v aplikaci. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele roste. Zemřelo nejméně 1719 lidí a dalších více než 5000 utrpělo zranění. Záchranné práce a odklízení trosek dnes pokračují. Kouč Miroslav Koubek krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa skončil u české reprezentace. Předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné dohodě přijal trenérovu rezignaci. Kouč uvedl, že k jeho předčasnému konci přispěla i mediální kampaň.
6: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Aktuálně nám prší ve Varech, taky na Rokycansku a podle té aktuální předpovědi to vypadá, že i na večer na západ Čech dorazí přehánky, ojediněle taky bouřky. Maxima dneska okolo 28 stupňů.
7: Hit Radio FM+.
0: Hodina do oběda a hezký úterní dopoledne přeje Kuba, taky Hit Radio FM+, Alex Veren nebo Depešáci, to pro vás mám právě teď.

Ty nejlepší hity na dopoledne, Dinoro, Gigi D'Agostino a Hit Radio FM+, Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech odstartuje už zítra. Možná si teď říkáte, co to je za blbost, teď začíná v pátek. Tak já to upřesním, zítra odstartuje, a to v Mariánských Lázních, abych v tom udělal ještě větší guláš. V roce 1947, taky 48, bylo totiž jediným dějištěm Mezinárodního filmového festivalu právě město Mariánské Lázně. A tak v rámci 60. výročí se tam letos vrací a už zítra od 19.30 můžete v Městském divadle vidět drama, životní drama, dá se říct, Hořké svátky. Vstupenky, tak ty se dají koupit na webu divadla v Mariánských Lázních. No a oficiálně, fakt ofiko, ten start pochopitelně v pátek, normálně v centru Karlových Varů, navíc zahajovací koncert před hotelem Thermal a taky vůbec poprvé. Velká dronová show, chvilku po půlnoci, na tu se těším. Teď Chumbawamba.

0: Jak ty teploty venku stoupají, tak to nechce nic složitýho. Naopak, něco pěkně jednoduchýho. Teď myslím teda, co se rytmu týče, ne, co se týče Enrique Iglesiase. Hit Radio FM Plus je s váma, parádní dopoledne. 8 minut do 11:30. 11:22 a zítra po ránu opět snídaně šampionů, i když tedy snídaně šampionů Michal Jasminci budou volno, tak rychlá pětka bude, protože pro vás máme lupeny na zásadní kulturní událost v České republice letošního léta a to jsou Colors of Ostrava, který jsou tady za 2 týdny. Navíc letos se tam vrací hvězda, která naposledy na Colors hrála v roce 2017 a tenkrát se ten koncert vlastně moc nepovedl. Řeč je o zpěvačce LPE, o který se dá říct, že už je v Česku de facto taky jako doma. Nicméně právě v roce 2017 kvůli technickým potížím ten koncert byl o dost zkrácený a tak nějak to ztratilo ten správný vibe. Tak já doufám, že LPE si to letos napraví, respektive tady napraví reputaci a že to všechno bude dobrý. Kdybyste chtěli lupeny nejenom tady na LPE v rámci Colors of Ostrava, protože tam bude Teddy Swims, Lord a spousta dalších, tak zítra po ránu o 6 poslouchejte snídaní šampionů.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz. Carglass opravdu.

0: Světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením.

Kdo taky tak maličko čekal, jestli se v tom Edenu objeví nebo ne? Nakonec se teda objevila asi jinak, než jsme doufali. Dua Lipa, Love Again, tady je Hit Radio FM+. Včera jsme tady v rámci Divokýho západu odpoledne s Davidem mluvili o tom, že když se chcete jako osvěžit a vykoupat a schladit, tak žádný rybníky, který už kvetou, jsou zelené, ale máte vyrazit do řeky. Dneska se objevila zpráva o tom, že teda i řeky už jsou teplý. V Praze totiž naměřili na Berounce téměř 32 stupňů Celsia. Takhle Praha byla, je a bude teplá, o tom jako žádná. My naštěstí tady u nás máme řeky, které pramení v horách, a tak můžeme být v klidu, protože já jsem koukal na Otavu, ta má dneska 20,1 stupně Celsia. 20. Paráda, krásný. Tak jestli chystáte na víkend vodu, můžete být úplně v klidu. Michael Jackson.

0: Farben, za chviličku taky Nickelback, no a v pravý poledne srdcovky. A dneska teda Pelny trefil jako moji strunu. Pěkně k obědu, jako zákuseček, hned 5 srdcovek a jedna podle vás. A v rámci toho taky BSP, Země vzdálená. Já se loučím ve 12, taky ještě zprávy, abyste měli přehled. No a dneska Davidek teda sám odpoledne, buďte na něj hodný, komplet zase zítra v 15 hodin. Tak užívejte dnešek, zvládněte to v práci, ahoj.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
3: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
2: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Více na předplatnenakavu.cz.
4: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví, a věnovat se mu pravidelně.
7: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
6: No tak konkrétně od toho momentu, kdy ses nám tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
7: Pacáko.
6: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, který tě, Michale, baví, a věnovat se mu pravidelně.
7: Pacáko.
5: Dej si snídaní šampion.

0: Radio. Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu v Klatovech. Došlo k ní v Plzeňské ulici u Manfieldu, kde se srazila dvě osobní vozidla. Počítejte tam i s kratším zdržením. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Máš čopku ve skle. Autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
3: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
6: Daj fuku!
5: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě Mimoni a Monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a Monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
7: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Do Česka dorazí další silné bouřky, kroupy a lijáky. Důležité je proto zajistit své domovy, ať už ve formě kontroly hromosvodů nebo připevnění zahradního nábytku. Podcenit bychom neměli ani krizové scénáře, jak radí mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
8: Je to takové zvláštní, ale stále ještě doporučujeme, aby si lidi připravili baterku nebo nabitou powerbanku, protože může se stát, že vypadne proud, stejně tak třeba i zásobu pitné vody, protože to všechno se může stát, můžou vypadnout pojistky a je lepší být na to všechno připravený.
1: Zároveň bychom měli všechny citlivé spotřebiče, jako jsou televize, počítače a herní konzole, vytáhnout ze zásuvky. Prezident Petr Pavel přijme odpoledne na Pražském hradě ministra kultury Otto Klempíře. Tématem budou veřejnoprávní média, avizovaný zákon o audiovizi nebo situace v kultuře. Prezident na hradě přijímá jak ministry, tak zástupce opozičních stran. Do Wimbledonu dnes vstoupí zbývajících 8 našich tenistů. Na travnatých dvorcích v londýnském All England Clubu nastoupí Jirka Lehečka, Jakub Menšík, Vít Kopřiva, Linda Nosková, Marie Bousková, Karolína Plíšková, Tereza Valentová a Sára Bejlek. Český souboj mezi Plíškovou a Valentovou začíná právě teď. Stát převezme do správy karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Ministerstvo obrany zajistí potřebnou modernizaci vzletové a přistávací dráhy, aby letiště splňovalo požadavky pro potřeby NATO.
9: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
1: Odpoledne u nás bude hlavně oblačno nebo zataženo. Počítat musíme taky s deštěm a ojediněle k nám na západ Čech dorazí bouřky. Teploty do 28 stupňů.

Je pravé poledne, přeju vám nádherný den, posloucháte Hit Radio a srdcovky, dneska je 30. června a já poprvé začnu srdcovky jinak. A tady mám dneska něco osobního, jednu věc, kterou bych vám chtěl říct. Protože my tady spolu trávíme každý den, bavíme se o všem, sdílíme svoje pocity, emoce. Vlastně jsme tak trošku jedna rodina a v rodině je vždycky hrozně hezký si všechno říkat. Pro mě je dnešek naprosto výjimečný a speciální den, protože dneska v noci moje fantastická Kateřina přivedla na svět našeho druhého syna. Je to kluk jako bok! A já jsem ten nejpyšnější chlap na téhle planetě. Oba jsou zdraví. Ona je moje hrdinka. Kateřino, jsi prostě fakt boží. Jsi boží. Děkuju taky všem z porodnice ve fakultní nemocnici v Plzni. A první píseň, kterou tady mám, tak to bude píseň, která na Hit Radio vlastně ještě nikdy nehrála. A je to píseň, kterou já posílám mojí kačí. Jmenuje se One Day Like This. Před 4 lety, Kateřino. Tenhle výjimečný den dopřála poprvé a já myslel, že to bude naposledy. Dnes si mi ho dopřála podruhé a já jsem na tebe neskutečně pyšnej. Děkuju. Děkuju moc.

Tohle je moje srdcovka. A jsem strašně rád, že jsem se toho dožil, že ji můžu zahrát v tenhle výjimečný den tady u nás na Hit Rádiu. Děkuju moc za všechny gratulace. Jste prostě skvělí. Jste fakt skvělí. Ale tenhle den samozřejmě není o mě. Tenhle den je především o mý Kateřině. A taky o našich dětech, protože víte to sami jako rodiče. Prostě oni nám ten život dokážou občas tak znáročnit a tak nám pít krev, že si řekneme, že jsou prostě fantastický. Tak mi napište na náš WhatsApp rok narození vašeho dítěte a já dneska budu hrát srdcovky jenom z těchhle let. 777 937 777. Jsme Hit Radio.

0: SP Země vzdálená ve 12 hodin a 11 minut. Posloucháte dneska velmi výjimečné srdcovky na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska totiž věnujeme celé srdcovky našim dětem. Já bych chtěl vědět ročník narození, nebo respektive rok narození vašich dětí, a na základě toho tak budu vybírat srdcovky. Už máme za sebou dvě, takže teď ta první, která bude pro vaše děti. Mám tady zprávu od Simči, která píše, v roce 1991 se nám narodil náš první ze čtyř prcků. Máme dva kluky a dvě holky. Ano, opravdu je nás hodně, ale je to nádherný. Je to nádherný a v životě bych to neměnila. Zdravím všechny svoje děti, moc je miluju jejich máma. To je krásný. Tak já jsem v rychlosti kouknul do roku 1991. A když teda vy máte plný barák dětí, tak je tady skupina, která se jmenuje Přeplněný dům. Crowded House. Tak to je tak jako trošku symbolický. Tak tohle se hrálo v roce 1991. Crowded House na Hit Radio.

0: Rádia.
1: V rámci dnešních narozeninových srdcovek nebo srdcovek pro naše děti, tak hrajeme hity z roku, ve kterém se vaši děti narodili. Je to opravdu strašně moc a zároveň vybírám i hity, které jste možná nikdy předtím neslyšeli. Hity jsou jako strašně známý, jsou to nádherný hity, ale je to i z jednoho záměrného důvodu a to, protože když vám přišlo to dítě do vašeho života, tak to bylo taky najednou něco úplně

Novýho vůbec jste netušili, co to vlastně s tím vaším životem udělá. Je to věc, na kterou vás nikdo nikdy nedokáže připravit. A já jsem třeba přišel na to, že od té doby, co jsem rodič, tak já už vidím svět, na který jsem se do té doby bez dětí jenom díval. Já už vidím ty rohy, vidím to nebezpečí, vidím všechno. Jsem jak v Matrixu, jak kdybych to najednou prokouk ten kód, takže ten svět s těma dětma, na který jsem se do té doby jenom díval a viděl jsem, že existuje, tak teď najednou vidím. A jsem strašně rád, že tady vidím i vaše SMSky, které posíláte na 777-937-777. Vybírám teď hit z roku 2002. Jmenuje se Point of View a je od skupiny DB Boulevard. A doufám, že se vám bude líbit. Věřím, že ano, je to taková italská elektronická hudební skupina a je to takový trošku cirkus. Tak pokud i vy zažíváte s vašimi dětmi cirkus, tak tohle je přesně hit pro vás. Na Hit Rádiu srdcovka číslo 4. Právě teď.

0: A z Itálie zpátky do srdce Evropy. DB Boulevard, Point of View na Hit Radio ve 12 hodin a 20 minut. To byla čtvrtá srdcovka. Jenom pro vás a vaše děti z roku 2002.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A jdeme do 90. Mám tady zprávu od Ivety, která píše: můj syn se narodil v roce 1999. Je to jedináček, letos je to poslední rok, kdy je to ještě můj chlapeček. Za rok už bude dospělý chlap a já nechápu, jak rychle to uteklo. Moc vám gratuluju k narození syna. Mít doma miminko je největší štěstí a zázrak na této planetě. Mám slzu v očích, když si vzpomenu na váš první vstup v srdcovkách. Zdravím. Děkuju moc. A rok 1999. Jo, ještě tady, pardon, to koukám, jsem si to nezaskroloval dolů. Že je to velký lamač srdcí dívčích. Tak taky krásný. Tak jestli velký lamač srdcí, tak já v rychlosti změním tu srdcovku, kterou jsem tady měl. Protože to by nedávalo smysl. 1999, tam si myslím, že je... Ano! Trefil jsem to výborně. Tak pozor, rychlá změna. Pokud váš syn je lamač dívčích srdcí, tak jednoho lamače dívčích srdcí z 90. tady mám, jmenuje se Lenny Kravitz. A ten v roce 1999 vydal tenhle legendární hit American Woman na Hit Radio.

0: Tak takhle zní zhruba nějakých 80 kilo živé váhy a 80 kilo jasného sexepílu. Lenny Kravitz, American Woman.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: To byla pátá srdcovka pro dnešní den. Já bych si nejradši dal srdcovky celý 3 hodiny až do 3 do odpoledne. Co dneska tady spolu zase budeme, jako každý den od pondělí do pátku na Hit Rádiu. Ani dnešek jsem si nemohl nechat ujít. Spousta z vás mi píše, proč jsem se krašil do práce. Je to jednoduchý. Já jsem tenhle ten dnešní výjimečný den, i přesto, že jsem přišel v 3:30 ráno domů, tak jsem prostě chtěl trávit s váma. O tom to rádio je. Prostě spolu žijeme. Jsme spolu rodina. A tak dneska té vaší rodině, těm vašim ratolestem, hraju srdcovky. Na přání nás čeká ještě jedna samozřejmě. I ta bude z ročníku narození vašich dětí. Tak ještě v rychlosti 777-937-777. Snad se trefím zrovna do té vaší zprávy. Napište mi, kdy se narodilo vaše dítě nebo popřípadě vaše děti. Já vyberu hit z té doby. Už za chvíli tady na Hit Rádiu.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
2: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
3: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Předplatné na kávu.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete
6: s... Tisku levně CZ.
7: Náplně hned.

0: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: prosím.
1: Poetika na Hit Rádiu ve 12 hodin. Ve 12 hodin a 36 minut úplně přesně je tady poslední srdcovka, která je na přání a dneska, tak je to na téma naše děti a rok narození vašich dětí. Mám tady zprávu, kterou píše paní Lenka a píše, že se v letošním roce poprvé stala babičkou, že má jednu jedinou dceru, která se narodila v roce 1991 a že je poprvé v životě babičkou a že to je nádherný pocit a že jí vnitřně trošku mrzí, že těch dětí nakonec neměla v životě víc. A já bych jenom teda vybral rok 1991. Je to vlastně nádherná symbolika, protože Michael Jackson v roce 1991 tak naspíval píseň, která, on ji jako naspívával dlouho, takže to je v nějakém jako rozmezí, ale v tom 1991 tak měla největší dopad a je to vlastně píseň, která pojednává o tom, aby jsme udělali svět lepším místem pro žití a především pro naše děti. To si myslím, že je naprosto dokonalá píseň, kterou bychom dneska ty srdcovky mohli vlastně takhle zakončit, protože ono to tak je. Jakmile se jednou stanete rodičem, tak vlastně zapomínáte myslet na sebe. Člověk automaticky přestane být sobcem a začne dělat všechno pro ty svoje děti, aby měli lepší místo na této planetě.

0: Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Rádiu v hodině našich srdcovek stále končí, sice pokračujeme dál, ale na srdcovky si budete muset počkat zase až do zítra ve 12 hodin v pravé poledne. Navíc zítra je středa, čeká nás i ruleta. A moc díky, už se mi tady ptáte na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777, jestli náhodou nebude zítra ruleta, co může zaznít v ložnici a také na porodním sále. Věřte tomu nebo ne, já si velmi často umím dělat legraci i sám ze sebe a samozřejmě prostor na blbý fóry najdu vždycky. A dneska, když jsem byl v noci na tom porodním sále, tak s tím porodníkem jsem si tam povídal a přesně tohle jsme řešili, že zítra je středa a že já tam v tom rádiu tu ruletu mám. A on si na to tak jako říká, no, to je vlastně jako docela dobrý. No, tak já si umyju ruce a jdeme na to. Tak my jsme to vlastně včera odstartovali. Tak ještě jednou teda děkuju za všechny zprávy, které jste dneska posílali. Zároveň znovu ještě zdravím do porodnice v Plzni, do fakultní nemocnice. Tam jsou úplně fantastický, ta práce, to je jako neuvěřitelný být u toho zázraku, když se to nové, ten nový človíček dostane na tenhle svět. To je prostě něco neuvěřitelného. Holky a chlapi, co tam jste, fakt klobouk dolů. No, chtěli jste, abych dal teda nějakou fotku na Instagram, tak už jsem ji tam postnul. Z porodnice, tak to tam je, tak můžeme dál rozebírat samozřejmě ještě takhle i mimo éter i vaše zážitky. Rád si o tom s váma pokecám. Od toho tady jsme, vždyť spolu trávíme každý den a sdílíme naše životy. Ve 13 hodin nejnovější zprávy a do té doby z hitů David Guetta, tedy Swims, Kabáti a taky Taylor Swift.
1: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
2: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
4: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: David Guetta, tedy Swims a Tones and I na Hit Radio ve 12 hodin 57 minut. Za chviličku je tady připravená i Lucie, která má pro nás další nejnovější zprávy. A my si dál budeme povídat o tom, co se děje v našem Kocourkově a jak to vypadá se summitem NATO a výletem prezidenta a Babišem a tak dále. No bude to zajímavý samozřejmě, prostě aktuální informace pro vás máme z našeho politického dění. No a k tomu je aktuální informace ze silnic, tak pojďme na to, je tady doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dva osobáky se srazili v Plzni, opatrně v ulici u Světovaru. A bourá se taky v Domažlicích, kde ke stejné nehodě došlo v Masarykově ulici. Další informace z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
7: Je to boží, lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
8: Pazdár, já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hrady, tady nás.
2: Nestíháte se orientovat na trhu práce. Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Daňková. Po vlně extrémních veder se v Česku od západu postupně ochlazuje. Tropické teploty dnes ještě drží na Moravě a ve Slezsku. Na jižní Moravě mohou dokonce šplhat na 36 stupňů. Zítra se teploty dostanou nad 30, už jen na jihovýchodě Moravy. Po oba dny hrozí také silné bouřky s krupobytím a nárazovým větrem. Prezident Petr Pavel nevyhoví žádosti premiéra Andreje Babiše, aby přehodnotil svůj postoj a na summit NATO do Ankary nelétal. Hlava státu to uvedla včera v živém vysílání na Facebooku.
13: Výkon ústavních pravomocí prezidenta není libovůlí. Je to v podstatě jeho pracovní povinnost. Takže prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
12: Pavel zdůraznil, že účast je jeho ústavní i pracovní povinností. Hnutí jeho českého hejtmana Martina Kuby, Naše Česko, chce přivést do politiky mladé lidi. K jejich výběru připravilo program k vyhledávání talentů do 35 let. Hnutí se inspirovalo u britských konzervativců. Vybraným mladým lidem plánuje poskytovat dlouhodobou podporu a stavět je tak jako kandidáty do voleb. A teď ještě pohled k nám.
14: Už zítra se v Plzni otevře nový parkovací dům Atom. Je v Sokolovské ulici na Lochotíně a nabídne místo pro zhruba 170 osobních vozidel. Některá místa si řidiči stále ještě mohou rezervovat. Horní podlaží bude pro parkování zdarma. Parkování za závorou vyjde na 80 korun v případě odjezdu do 24 hodin.
15: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
14: Na západě Čech bude dál převážně oblačno nebo zataženo. Dorazit mají přehánky, ojediněle i bouřky. Na teploměrech naměříme mezi 25 a 28 stupni.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Venku je tak krásný počasí, jak je pod mrakem, trošku chladno, zima, tak už to na sobě cítíte, že už přichází ta chvíle, kdy už vám tohle začíná vadit a začali bychom si zase jako stěžovat na to počasí, co je venku, jako co to je. Je červen a venku zima, bude pršet, kde jsou ty letní teploty, kde jsou ty tropy. Nebojte se, vypadá to, že příští týden se ty teploty znovu nad tu třicítku vrátí, ale dobrá zpráva je, že už by neměly padat teplotní rekordy, takže aspoň budeme moc normálně dýchat. Každopádně užijte si tohle, otevřete okna, zkuste vychladit co nejvíc ty místnosti, ve kterých teď pracujete, protože od příštího týdne už to zase bude sauna. Posílám vám do vaší sauny další hity, za chviličko Ray Dalton a právě teď One Direction na Hit Radio.
10: Hit Radio FM+.

rádiu, tak to je zpěvák, který taky patří mezi velký fotbalový fanoušky, určitě sleduje mistr. Ray Dalton na Hit Radio, tak to je zpěvák, který taky patří mezi velký fotbalový fanoušky, určitě sleduje mistrovství světa ve fotbale, stejně tak jako možná i vy. Letošní mistrovství světa

ten job teďka vezme. Navíc, když nám potom po letních prázdninách začíná Liga národů, ve který teda máme extrémně těžký soupeře, protože jsme se probojovali zase do té nejvyšší kategorie. No a Alos nám tam určil Španělsko, Chorvatsko a Anglii. Geniální trojlístek. Tohle chceš ve skupině, to určitě. Kdo tedy teď převezme ty otěže? Stále to sledujeme. Koukáme se doleva, doprava, trošku i za roh, jestli někde se neobjeví nějaká tajná informace. Zatím nemáme. Tak si říkáme, kdo by podle vás měl trénovat českou repre. Dejte vědět na 777-937-777 a měl by to být třeba i někdo ze zahraničí. To mě zajímá váš názor. Dejte vědět. No a když jsme o tom fotbalu, tak si dáme si zpěvačku, která na mistrovství světa ve fotbale vystoupila víckrát, než třeba její bývalý manžel Piqué, velmi slavný fotbalista. Shakira právě teď. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Činasky, láska a data. Data jasně ukazují, že chrápání je občas víc než láska. Že z chrápání nebo kvůli chrápání, tak se opravdu i některé páry rozchází, že to prostě jako nedají. Začíná to tím, že nejdřív je to všechno v pohodě, potom je to mlácení od toho jednoho, toho druhého, nebo takhle. Šťouchnutí, miláčku, chrápeš. Pak už je to normálně akorát polštářem přes hlavu, pak už je to, že každý spí v jiné místnosti, pak už je to, že každý spí v jiném bytě, pak už je to, že každý spí s někým jiným. Úplně. Tak to jsou jenom jako data. Ale teď pozor. Kdo chrápe? Možná teď to směřuju přímo na východ Čech, protože tam pořád jsou ty teploty naprosto pekelný a umorný. Tak i v noci to dechání je prostě jako šílený, že to si člověk potí ve vlastní šťávy a teď ještě do toho prostě chrápe. Tak chrápání prý může znamenat regeneraci mozku. Tvrdí to vědci, jo. A ty prostě často mají pravdu. Regenerace mozku, že když člověk chrápe, tak ten mozek vlastně u toho regeneruje. Takže prosím vás, pokud je to váš problém, že do vás někdo neustále mlátí, nebo máte pocit, že jednou budete muset spát sám, nebo úplně jinde s někým jiným, tak řekněte, já miláčku nechrápu, já regeneruju. A pokud vám uvěří, že máte co regenerovat, tak máte z poloviny vyhráno. Takže je to tak, nechrápeme, regenerujeme. My taky budeme regenerovat už za chvíli, dáme si Toma Volkra a nebude chybět ani Rehab a Ina, tak buďte s námi.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V ProDoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. ProDoma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
6: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.

0: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovu Kasejovice jede za každého počasí.
1: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovu Kasejovice. Tak čau, viď.
2: Hit Radio. Když se probudí

Jestli se v noci bojíte tmy a necháváte si sem tam občas svítit nějaký malý světýlko, tak tohle byla píseň přesně pro vás. Tom Walker a Nechat lehce rozsvíceno, Leave Light On. Je 13 hodin 36 minut, posloucháte Hit Radio, s váma taky Jirka Pelnář. No a když už jsme teda u té tmy, tak tma by měla přijít, protože opravdu v Česku se mají objevit další bouřky. Tam, kde ještě nebyly, tak tam přijdou, a dokonce i s krupobytím. Tak jenom dávejte pozor, protože to fakt jako může vypadat, že i přesto, že teď vás svítí sluníčko, tak v noci to všechno může být úplně jinak. Tak dávejte bacha, kde parkujete a zároveň i jaký máte pojištění. Málo kdo vlastně jako ví, co všechno jeho pojistka zahrnuje a jestli třeba zrovna ty kroupy tam jsou nebo nejsou. Tak jenom dávejte na to bacha. Mám známýho, který dělá to, že když má přijít nějaká bouřka, tak dává, za mě je to teda jako hrozná blbost, ale je to takový jako, přijde mi to jako tip z internetu, dává deku na auto. Normálně pořídil takovou jako silnější deku a dává deku přes auto. Je to zajímavý. No, že prý, když potom padají ty kroupy, takže mu nezničí tu kapotu od auta. Nevím, já ho v tom nechávám samozřejmě, je to můj dobrý kamarád, tak jsem rád, že tomu takhle jako věří, ale hele, můžete to teoreticky zkusit sami, uvidíte. Si dáme další hity.

0: Rehab a jiná na Hit Radio, za chvíli další duet a tentokrát od nás z Čech, Sofiana Mežmeš a Ben Kristoval Slzy. No a zároveň, když tady koukám na to, co všechno pro vás máme, tak už se těším, až bude taky 14. hodina, protože i dnes po 14. hodině tady pro vás mám poukaz v hodnotě 5000 korun a to na zážitek, který vás může vrátit i v čase. Mám tady poukaz v hodnotě 5000 korun a to konkrétně do House of Fun, což je místo, kde se nebudete nutit ani minutu, je to přímo v srdci Prahy na Národní třídě a tam opravdu najdete svět plný zábavy, adrenalinu, taky moderních atrakcí. Levels je několik pater herní zábavy, Fly Vista je jedinečný létající zážitek, Back in Time, tak to je zase právě ta cesta časem pomocí moderních technologií. To bude bavit úplně všechny od dětí až po babičky, takže můžete vyrazit celá rodina. Budete na to mít od nás, od Hit Rádia, ode mě 5000 korun. Po 14. hodině ten poukaz tady čeká jenom na vás. Tak buďte s námi.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.nepomuk.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Hitrádio.
2: Čekám na to.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou je za námi, před námi nejnovější zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. K vážné nehodě došlo na trase z Kralovic do Plzně. Před Plasy u odbočky na obec Žebnice havaroval motorkář. Počítejte tam určitě s omezením provozu. Vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
4: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
5: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
6: Daj fuku!
5: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
7: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
8: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Pacienti se od července dostanou k další více než tisícovce léků u svých praktiků. Jedná se o zhruba osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
11: Rušíme preskripční omezení u více než tisíce léků, léčivých přípravků, které nově tedy za stanovených podmínek bude moci předepisovat praktický lékař. Je to zhruba jedna osmina celkového počtu vražených ambulantních léků.
10: Praktici nově předepíšou léky na srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, deprese nebo cukrovku. V Česku lékaři každý měsíc předepíšou a vydají až 8 milionů receptů. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce znovu na plném výkonu. Odstavený byl od 17. dubna. Elektřinu začal znovu do sítě dodávat minulý týden v pátek. Celkem 53 expertek a expertů z lidskoprávních vládních rad, výborů a pracovních skupin k dnešku rezignovalo. Nesouhlasí s přesunem agent z gesce úřadu vlády pod ministerstva. Podle nich tento krok ochranu zranitelných oslabí, potřeba je nadrezortní řízení. Teď se ještě podíváme k nám.
12: Na přehradě Hracholůzky začal znovu jezdit opravený parník. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v regionu. Nový majitel opravil motory, kormidelnu i interiér na přídi a dodělává bar. Loď bude od července jezdit pravidelně 4x denně, kromě pondělí, a v neděli 3x.
13: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
12: Podle předpovědi u nás na západě Čech bude dál hlavně oblačno nebo zataženo. Teploty se pohybují mezi 25 a 28 stupni. Dorazit mají přehánky nebo bouřky.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne na Hit Rádiu pokračuje dál, máme 3 minutky po 2. hodině. My si dáme další hity jako Ed Sheeran, Neil Diamond, ani nemůžu mluvit, nebo Leanne Rimes a to píseň z filmu Divoké kočky. To jo, tak je krásný film. Lucie, viděla jsi Divoké kočky?
10: Já vlastně nevím, no, možná ne ani, člověče.
0: Asi tím, že jsi žena.
10: Ale krávy, no,
0: to je přesně ono. Jak to mají chlapi se ženskýma? Pohled na svět i to, takhle občas řešíme tady u nás na Hitrádiu. A protože jsou dvě odpoledne, tak si dáme náš pořad Pravda nebo Bullshit a tam dneska budeme mít další velmi zajímavý pohled na svět. Budu chtít znát vaše názory, tak si připravte mobilní telefony, dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hitrádio FM+.

0: Liana Rimes na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A protože jsou dvě odpoledne, tak jdeme opět na tenký led a jdeme zjistit, co si myslí vědci o našem životě. A protože já jsem dneska přišel ráno v 15:30 domů z porodnice jako hrdý, pyšný tatínek, ještě jednou zdravím moji partnerku, která byla dneska neuvěřitelně statečná, fantastická. Ostatně tak jako ženy, vy u porodu jste, což je jako nejvíc, to není nic víc, to je prostě jako strašný masakr. Takže já jsem pyšný tatínek, narodil se nám syn, je to fantastický, už je to druhý kluk v naší rodině, samozřejmě třetí teda se mnou. No a když jsme to tady jako řešili s kolegama a s kolegyněma u nás na Hit Radio, tak se mi všichni ptali, a byl jsi u porodu, byl jsi u porodu? Říkám, byl jsem tam. A teď se tady najednou rozjela debata, jestli to vlastně ženy chtějí. Já jsem se samozřejmě zeptal, bylo mi řečeno, že ano, takže jsem šel. No a tak jsem teda hledal a našel jsem průzkum a mám tady tedy průzkum, který zní...
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen si přeje, aby byl partner u porodu. Znamená to, že 37% žen, takže víc než třetina, o nás chlapi u porodu nestojí? Dámy, tohle asi bude hlavně na vás. Jak vy to vidíte? Chtěli byste tam chlapa? Nechtěli byste tam svýho chlapa? A proč? Po případě. Dejte vědět 777-937-777. No a pánové, samozřejmě na vás je, vy můžete psát taky vaše zkušenosti a po případě i to, jestli byste se nechali jako od vaší ženy odradit, anebo naopak přemluvit, abyste tam šli. Pojďme na to. Jdeme si povídat. Tady na Hit Radio.

0: den na Hit Rádiu ve 14:15 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Máme tady téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 63% žen chce, aby byl partner u porodu. 37% o to absolutně nestojí. Jak to máte vy? Jak jste to i vy třeba prožívali? Tak jaký na to máte názor? Jdeme na vaše zprávy, které posíláte na 777-937-777 a jsou tady hlasovky.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak já musím říct, že já by jsem muže u porodu chtěla, ale pouze pokud by to chtěl on, protože já si myslím, že ten zážitek to je pro oba dva, ale pokud třeba ten muž má nějaký problém s tím, že třeba nerad vidí krev nebo že prostě nechce vidět tu ženu trpět, tak to taky chápu, naprosto tomu rozumím. Takže ano, chtěla bych ho tam, pokud by on sám chtěl u toho porodu být, jinak ne.
0: Výborně, děkuju. Tak to je první ano. Terka píše: chlapa u porodu jsem chtěla, ale akutní císař nám to překazil. A od jiných žen vím, že chlapa u porodu nechtějí, aby se mu nezhnusili. Za mě je to nesmysl, ale lidé jsou různí. Zdravím, Terka, tak to máme jedno pro a jedno proti dohromady tady v té zprávě. Ahoj, Jirko, partner u porodu, ano, ten můj dnes už bývalý byl u obou dcer a neměnila bych. Aspoň vidí, co vše pro tu nádheru vydržíme. V žádném případě, spousta vykřičníků, v žádném případě, po těch nadávkách, co ze mě při porodu vypadly, bych byla na dítě potom sama. Výborně, co tu máme dál? Anet píše: hezké odpoledne, já mám po třech porodech, gratuluju, a manžel byl jen u jednoho, u toho druhého. Tu koncovou část musel na chodbu, to už nezvládl. A musím říct, že když je vše OK, byla jsem ráda, že tam se mnou není. Mohla jsem si zanadávat sama pro sebe a nikomu se neomlouvat. Takže za mě bez manžela. Zdraví Anet. Děkuju za další zprávy. Teď mi to teda vychází, že
1: vědci
0: zatím jako moc pravdu nemají, že to je naopak. Tak pojďme ještě další vaše názory na 777-937-777. Za chvíli to rozsekneme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 63% žen v Česku by si přálo, aby jejich partner byl u porodu.

0: Alicia Keys na Hit Radio ve 14 hodin 23 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Sám jsem zvědavej, jestli dneska
1: vědci
0: budou mít pravdu, anebo ne, protože tvrdí, že celkem 63% žen by si přálo mít u porodu svého partnera. Dneska to téma máme kvůli tomu, že já jsem v 3:30 ráno jsem se vrátil z porodnice, všechno dobře dopadlo, všichni jsou zdraví, krásný a je to teda jako neuvěřitelný zážitek. Takže jsem se vás na to ptal a máme tady další hlasovky.
2: Ahoj, těm vědcům za mě... Přítel porodu byl, byla jsem ráda, že tam byl, ale jenom do chvíle, než mi začal nabízet cukrový bonbony. A to i přesto, že jsem měla silný kontrakce, bylo to jako prase. Tak furt chodil a říkal mi, dej si bonbon. Takže za mě jako jo i ne.
0: To je vůl, ježišmarja, to by byl můj nejlepší kámoš, já jsem si ten debilní for taky neodpustil, prostě ano, to je ten problém nás chlapů, že potom opravdu máme jako blbý humor a nevíme, kdy s tím přestat, takže jasně. Hela, ta píše, ahoj, můj manžel u 3 porodů nebyl, chtěl, ale zas by mi tam radil, co mám dělat, chytrolín. Jasně, to je další věc, no, to, ale my to myslíme v tu chvíli jako dobře, že jo, protože známe to z těch filmů, hlavně jako dýchej a tak, ale vím, že vy na to nejste jako úplně zvědaví. Tohle je taky dobrý. Chtěli byste, aby byl váš partner u porodu, tedy manžel u porodu? Jak to tady je? Tady vidím nějaký vtip. Jo, už to chápu, jasně. Ne, manžel, pro boha, jenom to ne, ještě by se tam mohl potkat s otcem. Takže jasně, taky dobrý. Ahoj, já říkám, že bych bez manžela neporodila. Opravdu mi hodně pomohlo, ale představa, že tímto společným silným zážitkem je partnerství zalité slunce, je hodně naivní. Bouřky střídají slunce. Ten moment, kdy poprvé otevře to vaše vysněné dítě oči, to je prostě neuvěřitelný. Hezký den, Pavlína. Ano, dobře. Co nějaký chlap, ještě tady najdu ve všech těch zprávách. Dámy, děkuju, díky. Ahoj, tady Láďa, sice jsem chlap, byl jsem u 2 porodů svých dvojčat a šel bych znovu klidně, i kdyby manželka nechtěla. Tak, to je slovo do pranice. To znamená, že pojďme to ukončit. Myslím si, že můžu říct, že v tuto chvíli asi...
1: Vědci.
0: Pravdu teoreticky mají. Že se to dá si propočítat, že ano, že 63% to je tak jako hezký. 63% žen o to stojí. Tak dobrý. Tak tentokrát víme. Každopádně, ať už jste tam byli nebo ne, za mě si myslím, že vždycky je to o tom, aby se ti dva na tom domluvili, protože přeci jen v tom životě jste taky spolu. Tak hodně štěstí, jestli vás to čeká.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky. CZ.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete si.
15: Tisku levně CZ.
16: Náplně hned.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Důležité je hlavně najít pohyb, který vás baví a věnovat se mu pravidelně.
2: Davide, já jsem si všimnul, mně přijde, že o tom pohybu a cvičení mluvíš poslední dobou nějak často. Má to nějaký konkrétní důvod?
1: No tak konkrétně od toho momentu, kdy se s námi tady v rádiu klubil, že máš přes 100. No.
2: Pacáko.
1: Takže znova, důležité je hlavně najít pohyb, který tě, Michale, baví a věnovat se mu pravidelně.
2: Pacáko.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Axwell a Ingrosso, more than you know, tedy víc než víte, a to je vlastně definice i naší odpolední show, protože tam ví vždycky víc, než vy víte, anebo dokonce než si myslíte, že víte. A zase se o své rozumy s vámi dneska podělí mezi 15. a 18. hodinou, takže si to rozhodně nenechte ujít. Do 15. hodiny samozřejmě z hitu ještě stihneme spoustu věcí, například budou teoreticky ještě One Republic, taková vzpomínka na víkendový koncert, kam jste se díky Hitrádiu a odpolednímu vysílání mezi 12. a 15. mohli dostat taky na koncert úplně gratis, takže ještě gratuluju. Věřím, že to byl zážitek. Díky za fotky, které jste posílali, to bylo boží. No a z hitu stíneme i Divokýho Billa s hitem Čmelák. Už nám začínají festivaly, tak pokud už o víkendu někam razíte na hudební festival a budou tam Billové, tak tohle je taková malá první včelička, i když je to Čmelák. První vlaštovka, i když je to Čmelák. První upoutávka na to, co vás čeká o víkendu.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Krásný odpoledne, dneska to bude hlavně o fotbale. Jakub, totiž když my dva spolu tady vysíláme, tak on mě vůbec nenechá mluvit o Kopané. Taková krásná hra to je. On tomu nerozumí a nezajímá ho to. Ale když tady dneska odpoledne nebude, tak toho pěkně využijeme a společně si dáme ty nejlepší perličky z mistráku a taky sázky na vítěze.
3: Zlepši si náladu,

0: Posloucháte Hit Radio 3:15, nejvyšší čas, abych tady přepustil otěže našeho vysílání, naší odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, díky za to, že jste dneska poslouchali, díky za to, že posloucháte a trávíte ten váš společný život s tím naším tady v rádiu a díky za to, že já jsem mohl ten můj dnešní naprosto výjimečný den, kdy tedy jsem se v 3:30 ráno vrátil domů z porodnice, prožít společně s vámi. Fakt za to moc děkuju. Díky. Já jdu koupit sud a vrátím se předpokládám nejdřív v pondělí, takže se mějte krásně. Zbytek můžeme doprobrat na Instagramu. Užívejte si den, přežijte to, pokud ještě u vás jsou ta umorná vedra, nebojte se, dobře to dopadne, i u vás jednou zaprší. Tak se smějte a od 15 si užívejte den s naší odpolední show na Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí. Hit Radio.
2: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. V té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
3: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
4: Matrace za hubičku.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si teď velký pozor na výjezdu z Plané směrem k dálnici D5. Došlo tam k nehodě dvou osobních vozidel. Místo je průjezdné Kyvadlově, tak počítejte se zdržením v obou směrech. No a opatrní buďte taky na dálnici D6, kde máme hlášené odstavené osobní vozidlo. Je na kilometru 132,5 ve směru na Cheb. Další aktuální informace z dopravy pište k nám na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
1: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za Sběrným dvorem.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
6: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
5: Ale vyberu si sama.
6: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
5: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
6: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v-mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Povedlo se obnovit provoz na železnici mezi Plzní a Chebem. Jak od nás víte, vlaky mezi Stříbrem a Mariánskými Lázněmi na několik dní nahradily autobusy. Důvodem byla poškozená výhybka, kterou bylo nutné vyměnit. Omezení se dotkla i spěšných vlaků a rychlíků na trati z Chebu do Plzně, a to včetně Pendolína. Do Karlových Varů už pomalu míří hvězdy naší i světové kinematografie. Už tento pátek, 3. července, totiž slavnostně odstartuje letošní jubilejní 60. mezinárodní filmový festival, který potrvá až do 11. července. Celkem nabídne na 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Dneškem končí zbraňová amnestie. Lidé mají už jen posledních pár hodin, aby beztrestně odevzdali nebo legalizovali nelegálně držené zbraně nebo střelivo. Od ledna, kdy akce začala, donesli i kuriozity. Třeba pevnostní minomet, lehký kulomet nebo sovětský samopal.
7: Fotbalový servis.
0: Do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa dnes vstoupí úřadující vicemistři z Francie, které v New Yorku čeká výběr Švédska. Francie v play-off na světových šampionátech neprohrála v normální hrací době nebo v prodloužení už 8krát po sobě. Před 8 lety turnaj ovládla a na tom minulém podlehla Argentině ve finále až na penalty. Ve skupině pak Francouzi vyhráli všechny 3 zápasy a dali v nich 10 branek, což je spolu s Německem a Nizozemskem nejvíce. Zápas Francie Švédsko se bude hrát dnes od 23 hodin našeho času. Od 7 pak pobřeží Slonoviny vyzve Norsko.
6: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
0: Taky zítra by u nás na západě Čech mělo být většinou oblačno až zataženo. Častější dnes budou přehánky nebo déšť a opět se mají objevit taky bouřky. Teploty budou možná o něco nižší než včera, mezi 21 a 25 stupni. Teď už se ke mně přidává i David Brabec.
7: Hit Radio FM Plus.
9: Krásný odpoledne celému západu Čech. Od Aše až po Prahu, dokonce i v Mrákově na Domažlicku. Ladíte divoký západ, který pro dnešek uvádí top perličky z mistráku. Rybníkům na západě Čech začne docházet voda a k tomu budeme samozřejmě slavit ten velký den Pelnyho nový přírůstek do rodiny. Buďte s námi a tady je teď Miles.

Ladíte divoký západ, Hit Rádia FM+, tohle byla skupina Krištofa Rubikon. Pelnimu, našemu kolegovi z rádia, se dneska narodilo druhý mimčo. Velká gratulace, kámo. Každopádně jsi obrovský chudák, protože právě teď poznáš, co vždycky všichni říkají. Jedno dítě, žádný dítě. Znáte to? Jedno dítě, žádný dítě. Blbý je, že tohle člověk fakt jako nedocení, dokud má jenom jedno. Až s tím druhým, jakmile se prostě narodí to druhý mimčo, tak si začnete říkat, kolik najednou jsme měli jako času pro sebe, jaký to celý byla najednou obrovská pohoda. Takže Pelny, ještě jednou, gratuluju, jsi dvojnásobnej focík a od dneška se teda budeš starat o dva prcky. Furt seš na tom líp než tvoje paní, ta bude mít na krku tři děti, že jo? Co si budeme povídat? Kdybyste chtěli Pelnimu taky vzkázat něco a pogratulovat mu, je tady k tomu náš WhatsApp 720 870 237. Všechny vzkazy, které nám pošlete a namluvíte, tak vyřídíme. Tohle je teď Lady Gaga.

0: Kato a John, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM plus LP. Zpěvačku, která vystoupí na letošním Colors of Ostrava, si dáme už za chviličku. Náš WhatsApp 720 870 237. WhatsApp Hit Rádia FM plus je tady jen a jen pro vás. A vy nám tady píšete velký gratulace kolegovi Jirkovi Pelnářovi, kterýmu se dneska v noci narodilo mimčo. Jeden vzkaz za všechny od Michaela Pelny. Tvoje paní je nejvíc, to cením, že si někdo vzpomene vlastně jako na ty ženský, protože co si budeme povídat, jo? Ty to všechno odřou, jako vždycky. A ty, Pelny, ty seš borec. A to ani vlastně nevíte, jaký. A ani Michael to podle mě netuší, protože teď si to představte, jo? V noci na dnešek se prostě Pelnymu narodí mimčo. Myslím, že to bylo třeba ve čtyři hodiny ráno nebo takhle. Takže on je u toho porodu, potom vlastně odjede, nejde spát, jde rovnou do rádia natáčet podcast a ještě od 12 vysílá. Dalo by se říct... Chlapec je docela připravený na to mít dvě děti, že jo? Tak držíme palce, vaše vzkazy a milý zprávy můžete dál posílat. WhatsApp Hit Rádia FM plus je tady jen a jen pro vás. 720 870 237.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný super

0: Hybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
4: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
5: Farmapark Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
4: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
7: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
8: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Linkin Park nesměli chybět. Krásný odpoledne, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+. Nejenom u pelnářů se dneska slaví, napsala nám Hanka na náš WhatsApp Hit Rádia FM+ 720 870 237. Prej ve Slaměnce v Plzni dneska slaví dvě její kolegyně narozeniny, chtěly by nějakou písničku. Jedna ta kolegyně je teda šéfová, takže to možná byla taková povinná SMS-ka. Prej to s nima má občas těžký, ale my s ní taky. No a druhá oslavenkyně, tak to je kolegyně Gabča, která dneska slaví krásný kulatý padesátiny, ale samozřejmě maximálně vypadá na 32. To prosím vás, nechte když tak posoudit mě, jo, fotečky taky posílejte klidně k nám na WhatsApp. Já tady vybírám nějaký skvělý hity a vybral jsem jeden song, který vás vezme takhle zpátky do času, kdy ještě nevrzala kolena a nemuseli se platit složenky. Pitbull, Back in

0: Slucháte Divoký západ Hitrádia FM+, díky moc za to Imagine Dragons a Enemy už za pár minut. Dneska tady se mnou, jak jste si všimli, není můj kolega Kuba Rada z Divokého západu. Kuba nemá moc rád fotbal a to jsem řekl velmi slušně a velmi jemně. A tak, když tady dneska není, tak si spolu konečně o tý kopaný můžeme pokecat. Jo, podíváme se teďka na největší překvapení, aspoň podle mě, letošního světového šampionátu. Pro mě je to 100% tým Norska s hvězdným útočníkem Erlingem Haaland. Nejvíce mi teda jako líbí, jak celý ten tým slaví. Jak zasednou na trávník a dělají, že jsou vikingové, kteří se plaví v nějaký ty vikingský lodi a dobývají další území. Uvidíme, jestli tohleto uvidíme, tuhletu oslavu dneska večer, protože tým Norska dneska hraje, pokud se nepletu, s pobřežím Slonoviny a to v 19.00.
1: Kdo nevyrazí na začátku prázdnin do kina, tak je pěknej mimoň.
2: Daj fuku!
1: Protože v tu dobu v nich budou řádit právě mimoni a monstra. Legendární žlutí matláci se vracejí, aby s vervou sobě vlastní rozbourali Hollywood. Mimoni a monstra. Ve vašem Cinestaru od 30. června.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
5: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
4: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Více na předplatnenakavu.cz.
6: Vzduchotechnika a klimatizace od Kovo Kasejovice jede za každýho počasí.
7: Kvalita, zkušenosti a tradice, to jsme my, Kovo Kasejovice. Tak čau, viď.
8: Hit Radio FM Plus.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu. Hit Radio.

Hezký odpoledne, posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+, blíží se 16. hodina a my už tady máme připravený nejnovější zprávy. V těch se dozvíte s Bárou Purkartovou, že právě dneska se otevřel nový parkovací dům v Plzni, na místě, kde je to opravdu potřeba, na Lochotíně. Jmenuje se Atom a jestli se do něj vejde tolik aut jako atomů do molekuly, to vám řekne Bára Purkartová už za chvilku. Teď Morandy.

0: Lola by nesměla chybět. Posloucháte Divoký západ, Hit Rádia FM+.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se došetřuje na Klatovsku. Došlo k ní na hlavním průtahu obcí Tupadly, tak tam projíždějte s opatrností. Pozor taky v Plzni na Jateční, kde se srazila dvě osobní vozidla. Na místě už by teď měla být policie. No a dál opatrně na Tachovsku, kde se nehoda stala na výjezdu z Plané směrem k dálnici D5. Projíždí se tam jen kyvadlově. Vaše další aktuální informace z dopravy čekáme na našem WhatsAppu 720 870 237.
2: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Je 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Karlovarský kraj zrušil dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů. Hejtman Petr Kubis tak reagoval na doporučení hasičů s ohledem na změnu počasí. Nicméně i nadále bychom měli být maximálně obezřetní. Přetíženým turistickým místům na Šumavě má pomoci nová mobilní aplikace EPU. Je zaměřená na oblast Železné Rudy. Odtamtud chce návštěvníky nasměrovat i do méně známých lokalit a zároveň zlepšit dopravu v regionu. Víc už manažer projektu Marek Mejstřík.
6: Ta aplikace vzdělává o přírodě, tedy na každé trase vás informuje, jaké druhy rostlin živočichů se tam mohou vyskytovat. Můžete s tím vyplnit krátké kvízy nebo dozvíte se o nich spoustu zajímavostí a vlastně takový průvodce do přírody.
1: Součástí bude také možnost sledovat obsazenost 5 parkovišť v Železné Rudě. Jejichž aktuální stav uvidí turisté přímo v aplikaci. Další z přípravných zápasů před sebou mají plzeňští fotbalisté. Zítra se představí v Dobřanech, kde vyzvou slovenskou Trnavu. Výkop utkání bude přesně v 17 hodin.
7: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.
1: Na středu předpověď pro západ Čech slibuje oblačnou nebo zataženou oblohu. Počítat i zítra musíme s deštěm nebo přehánkami a dorazit k nám mají i bouřky. Teploty během odpoledne vystoupají mezi 21 a 25 stupňů Celsia.
5: Hit Radio FM+.
0: Už za chvilku vám řeknu, jak u nás na Hit Radio FM+ vyhrát 7000 korun na vaše outdoorové vybavení. Buďte s náma a krásný den.

posloucháte Divoký západ, Hit Radio FM+, tohle Alex Warren. Už jste slyšeli o naší terapii venkem. To je skvělá soutěž o vouchere od 4Camping za 7000 korun. A vy rádu můžete u nás ve snídaní šampionu. Prostě prodaní ptáčata, pěkný, hezký výhry. Jak se do toho zapojit, je to celkem jednoduchý. Veškerý podrobnosti a návod najdete na www.hitradiofmplus.cz. Najdete tam vlastně informace o celé té soutěži o terapii venkem. A tam můžete taky napsat příběh o tom nejlepším výletě v nejhorším počasí. Tak můžu jít příkladem, vzpomínám si na jednu vodu, jeli jsme Berounku, je to asi tak 15 let zpátky. Vepředu na Háčkovi jsem měl jednoho ze svých nejlepších a nejtěžších a nejtlustších kamarádů. Začalo pršet, byli jsme na strašném voli. Pádlovali jsme jako o život, protože jsme věděli, že kemp ergo pípa je opravdu kousek. No a jak pádlujeme a jak kapky deště dopadají na vodní hladinu, tak ta je samozřejmě střeřena a není vidět vůbec nic. No a my jsme najeli na kámen. A uprostřed toho děsivého voleje jsme se prostě udělali. Ale takovým způsobem, že my jsme to tam potom ty věci lovili další půl hodiny. Samozřejmě v ten moment už nám teda přestalo vadit, že na nás prší, protože jsme byli stejně mokrý. Jo? Jestli máte nějaký takovýhle zážitek, pojďte z něj něco vytěžit. Jo? Možná to byla otřesná chvíle, hrozný okamžik, ale dneska z toho můžete mít 7000 korun od 4Camping. Stačí si naladit snídaní šampionu. Hit Radio FM+.

0: Když člověk odjíždí z práce, chce to drobec zvolnit. Tohle Fergie, Big Girls Don't Cry. Úplně nejhorší jsou případy, když se na jedné straně potká člověk, který jede z práce, tu pohodičku, ten klídeček, a člověk, který jede naopak do práce, nestíhá a hrozně spěchá. Tak snad se tohleto vám nestane, jdeme kouknout na to, jak to na té dopravě vypadá.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dvě nehody vás teď můžou zdržet v Plzni. Dva osobáky se srazily na Jateční, kde by vyšetřování mělo pomalu končit. Další zdržení pak čeká v Regensburské ulici, kde policie řeší nehodu osobního a nákladního auta. Tak i tam projíždějte s opatrností. A pokud víte ještě o jiném zdržení na silnicích u nás na západě Čech, pište nebo volejte k nám na WhatsApp a číslo 720 870 237.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
3: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
4: Hitradio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
4: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

asi nejvíc motivační song v našem playlistu. Tady je Divoký západ, Hit Radio FM Plus a tohle byla skupina Mirai. Všude o nich psali, ale já a možná vy jste je určitě ještě taky neviděli. Mluvím tady o houbách. Ještě v půlce června to vypadalo, že houbařská sezona vypukne opravdu naplno a že do lesa budeme moci s kosou. Ale já teda nevím jak vy, ale ani v lese, ani na všech těch různých facebookových skupinách jsem nic neviděl. Evidentně za to může to neuvěřitelný sucho a ty obrovský tropy. Vlastně venku je tak velký vedro i teďka po tom ochlazení, že se vlastně divím, že ty houby nerostou už rovnou sušený. Krásný den, tady je teď Jennifer Lopez.

0: Pěkný úterní odpoledne, divoký západ Itrália FM Plus přeje krásný den. Tak před chvilkou jsme si to řekli, žádný houby v lese prakticky nepotkáte. Dokonce je venku takový vedro, že by ty houby měly růst rovnou sušený. Na druhou stranu, když už tam nejsou houby, je tam něco jiného. V současné chvíli se teďka lesy na západě Čech krásně spialověly. Začaly růst borůvky a věřím, že i vy jste měli nějakou babičku nebo dědečka, který si z borůvek v důchodu udělali pěkný biznis. Já jsem to měl třeba tak, že ty moji chodili celý léto, byli fialoví až za ušima a za prázdniny vydělali klidně 50 tisíc. Jasně, dneska se vám to může zdát jako málo, ale tehdy se za to dalo koupit celkem pěkný auto. Ty ceny se samozřejmě změnily, ale borůvky ty chutnají pořád skvěle.
1: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Jedna krátká zastávka, tisíce dobrých důvodů. V prodejnách Travel Free na vás čeká svět plný překvapení. Ikonické značky, unikátní sortiment a radosti, které jinde nenajdete. U nás vždy objevíte něco navíc. Travel Free, vyplatí se zastavit.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Tahické léto a Popal Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Akopalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya, inspirace srdcem.
10: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio FM+.
11: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražení.

0: Díky moc, že posloucháte Hit Radio FM+. My pro vás vybíráme nejenom nejlepší hity, ale taky ty nejdůležitější informace od nás ze západních Čech.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Krátce zdržet se pořád ještě můžete v Plzni. Nehoda osobního a nákladního auta se došetřuje v Regensburské ulici. Je to poblíž velkého kruhového objezdu, kde je blokovaný jeden jízdní pruh, tak si tam dávejte pozor. Vaše další aktuální dopravní info čekáme u nás na WhatsAppu 720 870 237.
2: Máš čopku ve skle, autosklo nemusíš hned měnit. Umíme ho opravit a s pojišťovnou vše vyřídit. Autoskla VR Car Service v Klatovech doktora Sedláka za sběrným dvorem.
3: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
7: Kdy mě má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz.
2: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
1: Máme 17 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Stát převezme do správy karlovarské letiště. Využívat ho bude kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Ministerstvo obrany zajistí potřebnou modernizaci, aby letiště splňovalo požadavky pro potřeby NATO. V Plzni se oficiálně otevírá nový parkovací dům Atom. Je v Sokolovské ulici na Lochotíně. Nabídne místo pro zhruba 170 osobních vozidel. Některá místa si řidiči stále ještě mohou rezervovat. Horní podlaží pak bude pro parkování zdarma. Pozor na nebezpečí u vody. Tonoucí nekřičí o pomoc. Většinou nemáchá rukama ani na sebe neupozorňuje. Jeho potíží si okolí často vůbec nevšimne, i když jde o život. Jak postupovat v kritické situaci, to ví záchranář Marek Dvořák.
10: Ideální je upozornit na to někoho, kdo má tu kompetenci, znalost, dovednost tomu člověku pomoct. Až poslední možnost je pro toho dotyčního skákat, protože to je velice, velice rizikový. Pokud ho musíte zachraňovat nějakým způsobem, vyhoď tomu něco, co plave.
1: Může to být záchranný pruh, vesta, prázdná petlahev nebo obyčejný klacek. Ceny letních táborů od loňska vzrostly. Navzdory tomu asi polovina rodin s dětmi na nějaký typ tábora děti pošle. Podle průzkumu za ně rodiče zaplatí nejčastěji od 5 do 10 tisíc korun. Velké oblibě se těší tábory příměstské. O něco menší zájem je pak o pobytové.
11: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Greit.cz.

0: Meteorologové nám na zítřejší den slibují oblačno nebo zataženo, teploty mezi 21 a 25 stupni. Počítat musíme taky s deštěm nebo přehánkami, ojediněle se mají objevit taky bouřky. Teď už pokračuje úterní divoký západ.
1: Hit Radio FM+. Zlepši si náladu.

Krásný odpoledne, tady je divoký západ Hitrádia FM+, konečně trošku normální počasí. Bouřky a to ochlazení přišlo fakt docela vhod. Náš panelák na sídlišti je vytopený, jak kdyby se tam těžili bitcoiny nebo tam bylo nějaký velký datový centrum. Nevím, jestli to vedro někdy dokážeme vyvětrat, ale pokusil jsem se sehnat nějaký takový ten ochlazovač vzduchu, ne přímo mobilní klimatizaci, ale prostě takový větrák, do kterého dáte ledovou vodu a kosky ledu a on by vám měl pomoci stáhnout teplotu v místnosti o nějaký stupeň až dva. Hele, všechno je vyprodaný. Úplně všechno vyprodaný, takže spolíhám na starý dobrý průvan. Naštěstí při pohledu na to, jak bude vypadat předpověď a ty teploty, tak nejbližší třicítky by vám měl pomoci stáhnout teplotu v místnosti o nějaký stupeň až dva. Hele, všechno je vyprodaný. Úplně všechno vyprodaný, takže spolíhám na starý dobrý průvan. Naštěstí při pohledu na to, jak bude vypadat předpověď a ty teploty, tak nejbližší třicítky by měly padnout až někdy za týden.

0: Je s váma divoký západ Hit Rádia FM plus hezký úterní odpoledne. Věřím, že nejsem zdaleka jediný, kdo to letošní léto moc nedává. Na západě Čech máme strašný saharský tropy a tak jediné místo, kde se to dá vydržet a zvládnout, jsou rybníky a nějaká voda. Blbý je, že třeba takovej Babylon na Domažlicku ten vodu nemá. Před sezónou ho museli trochu upustit kvůli opravě a údržbám a mysleli si, že to do léta naprší. Ne, nenapršelo. No, co teďka s tím? V Plzni jsme před pár lety taky řešili problém s nedostatkem vody, konkrétně v Boleváku. Nakonec se musel začít dopouštět přečerpáváním vody z řeky Berounky. Celý ten projekt stál 60 mega, takže good luck do Mažlice. Doufám, že zaprší. Všichni tam asi od dneška budete muset tančit tanec deště. Na radnici především.
1: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
2: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
3: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
4: Slash.

0: tak všechno mám.
1: Posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM+, tohle byla Poetika s hitem Blízko. Jaký obchod vám chybí v Klatovech? To teďka řešíme na www.hitradiofmplus.cz a já k tomuhle musím říct jednu věc. Já jsem jako koukal, jak neuvěřitelně se Klatovy za posledních třeba 6 nebo 7 let zvedly. Tam je opravdu několik podniků, aspoň co se gastronomie týče, který jsou opravdu na úrovni třeba Prahy, což je, myslím si, že pro Klatovy opravdu skvělá vizitka. A řekl bych, že každý, kdo míří na Šumavu, tak je velmi rád, když se tam zastaví na nějakou snídaní anebo dobrý brunch s kafičkem. Jestli je něco, co vám v Klatovech opravdu chybí a nemusí to být jenom na žrádlo, na to možná myslím jenom já, mrkněte na www.hitradiofmplus.cz a dejte nám to vědět.

0: Kam vyrazit?
1: Jakmile je někde dobrý jídlo, lidi si tam vždycky najdou cestu. Proto vás právě teďka vezmu na Street Food Festival, který se bude konat tuhletu sobotu 4. července v klášteře v Chotěšově. Jednak si můžete dát opravdu pestrý výběr street foodu z celého světa, slaný i sladký dobroty a osvěžující nápoje. To se bude hodit, ono bude zase vedro, ale taky nebudou chybět ani komentované prohlídky celého kláštera. Já jsem tam teda nikdy nebyl a přijde mi to jako skvělý spojení. Trošku ty kultury a historie, k tomu samozřejmě nějaký žvanec. Jo, tak doražte sobota 4. od 10 do 18 hodin.
0: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
3: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Miluju nový místa se skvělou kávou.
5: Jo, Kapka.
4: Co je Kapka?
5: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
6: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
7: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
6: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
7: Předplatné na kávu.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
0: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. K vážné nehodě došlo na Příbramsku. Dávejte si velký pozor v obci Březnice, kde autobus srazil chodce. Nehoda je přímo na náměstí, kde se můžete zdržet. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až si vyhrajete? Eurojackpot.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Nestíháte se orientovat na trhu práce? Orienta to udělá za vás a rychleji, než byste čekali. Každý si u nás vybere. Klatovská třída Plzeň. Orienta.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Sněmovna může dnes opět jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice kvůli očekávaným opozičním vystoupením k programu schůze. Vládní tábor chce dnes projednat hlavně předlohy o zvýšení rodičovského příspěvku a k větší ochraně zvířat proti týrání. Nastupující náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč na pražském Vítkově symbolicky převzal funkci od svého předchůdce Karla Řehky. Při oslavách Dne ozbrojených sil mu dosavadní šéf armády předal bojový prapor generálního štábu.
11: Samozřejmě budu ty své priority řešit i s panem ministrem a jak jsem zmínil ve svém projevu, já tuto pozici přijímám s pokorou a vědomím velké odpovědnosti.
10: Oficiálně se Miroslav Hlaváč funkce ujme zítra. Během včerejších silných bouřek spadly na Vimpersku a Prachaticku mimořádně velké kroupy. Ty největší zaznamenané v šumavské obci Ratiborova Lhota měly 10 cm. Krupobytí poškodilo v obci střechy, skleníky nebo auta. Větší škody ani úrazy nezpůsobilo. Ve Spojených arabských emirátech dnes vyjeli první osobní vlaky. Propojí hlavní město Abu Dhabi s Fudžajrou na březích Ománského zálivu. V brzké době se pak otevřou i další stanice, což by mělo výrazně urychlit cesty napříč zemí, jak pro místní, tak pro turisty.
12: Obalový a spotřební materiál po celý rok vám jistí Obaly Great. Rychlý servis, dobré ceny, máte v Greatu zaručeny. Obaly pro váš biznis. Great.cz.
10: V noci oblačno, místy kránu od západu četnější přehánky nebo bouřky mohou být i silné. Na východě ještě přechodně skoro jasná obloha. Nejnižší teploty 21 až 17, přes den pak bude oblačno, zataženo, v Čechách déšť nebo přehánky, místy silné bouřky. Odpoledne se budou další velmi silné bouřky vytvářet také na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty v Čechách 20 až 25, na Moravě 25 až 30 stupňů.
13: Krásný večer, 2:08 s vámi už Kateřina Pechová a samozřejmě nás i dnes čeká to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tak doufám, že máte krásné úterý a pojďme spolu ten večer odstartovat. No a hned na začátek je tady fantastický, dokonalý Robbie Williams.

Nataša Tomáš, krásný večer všem. Posloucháte Hit Radio Classic, doufám, že máte hezký úterý. Takhle, pojďme si říct, že ty, co měli bouřky, tak doufám, že nikoho z vás nepostihly ty brutální kroupy 10-centimetrový. To je šílený. Jakože já mám docela špatný odhad na míry, jo, ale 10 centimetrů, to je hodně. Tak doufám, že jste jinak všichni v pořádku. Další vlna bouřek, prosím vás, přijde, ano, mělo by to, i když třeba v Praze včera nekáplo, jo, takže samozřejmě těžko říct, to teď dost nevyzpytatelný, tahle studená zvlněná vlna, nebo jak je to přesně, tak jenom prosím vás, s tím počítejte opatrně, jo, žádný šílenosti, držíme stále klidový režim. Výhodou toho klidového režimu je, že můžete poslouchat ty nejlepší songy. Právě teď Alan Parsons Project a Don't Answer Me. Tak si to užijte.

Posloucháte Hit Radio, tohle je Song Informer, za ním stojí skupina Snow a takhle, sníh. Dokážete si ho teď představit? Jen tak je to vtipný, protože dneska je poslední červen, jo. To znamená, že máme půl roku do konce roku, komu to přijde taky šílen, tak nejste v tom sami. No a hlavně za chvilku všechny tyhle vedra zase opadnou, jo. A naopak budeme odklízet sníh, potrava to bude. Tak jenom, jo, pojďme si užít to krásný, fantastický teplo, ale jo, je to dlouhý, souhlasím s váma. My naštěstí máme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. No a to musí zaznít třeba tohle. Za chvilku No Name a Žili, k tomu Captain Hollywood Project nebo Desireless, tak buďte s námi.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky. CZ.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

No Name dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. A hele, s tím fotbalem, ještě by to mohlo být i horšího, protože jihokorejští fotbalisti dopadli v podstatě jako my, vypadli rovnou ze základní skupiny, v podstatě porazili jenom nás, jo? Takže prostě si řeknete, tak se to nepovedlo. Ne, ne, ne. U nich v zemi to berou jako velkou, velkou zásadní ostudu, takže třeba trenér jejich reprezentace má normálně zakázaný vstup do restaurací. Což je pro mě jako naprosto šílená představa. Ale ano, dokonce všem těm hráčům místním vzkazujou, ať se po příletu rovnou rozprchnou do všech světových stran, protože oni na ně nejsou zvědaví. Takže já myslím, že ti naši kluci fotbaloví můžou být ještě rádi, že dobře, my se tak jako zachichotáme, máme občas někdo nějakou nepříjemnou poznámku, ale takhle zlí na ně fakt nejsme. No a na vás nebudu rozhodně zlá. Vám pošlu další fantastický hity. Za chvíli Dead or Alive a teď Lisa Loeb a Stay.

0: Dead or Alive, You Spin Me Around, posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Jo, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Zrovna mi tu přistála SMS-ka a Martin píše, dneska jedete fakt bomby. Já si taky myslím, co? Neskutečný pecky, který tady pro vás mám ještě nachystaný. Hele, třeba boybandy, jo? To byl jeden čas strašný trend. Ať už vezmeme ty naše, jako třeba Lunatic, že jo? No ale i když koukneme a tak říkajíc šáhneme do zahraničí. Backstreet Boys. Prostě jako kdo z vás měl třeba plakát na zdi? Spousta lidí, že jo? A hlavně tenhle song znají úplně všichni. Takže už za chvilku pěkně z plných plic. Backstreet Boys, k tomu taky Linkin Park nebo Fleetwood Mac.
1: Pořád Plzeň? Pořád ten stejný malý byt? Hluk? Pořád nějaký kompromis? Když můžeš pracovat odkudkoliv, proč pořád žiješ stejně? Možná je na čase zjistit, co je jen o pár kilometrů dál. Více prostoru, více klidu, lepší cena. Zjisti podrobnosti na webu udaliborky.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
4: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
3: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
4: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Více na předplatnenakavu.cz.
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s
7: tisku levně.
8: Náplně hned.
9: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
8: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
9: Ale vyberu si sama.
8: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
9: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
8: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Uši to v Liberci.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
5: Nazdar, já jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
7: It's Hozier.
8: Krásný večer, minuta po 19. hodině s vámi Kateřina Pechová, ale hlavně ty absolutně nejlepší hity. Jo, ať už za sebou třeba máte fakt blbý úterý, nebo je vám prostě jenom pořád vedro, nebo naopak se u vás rapidně ochladilo, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Jenom pro vaše uši. Tohle jsou Kabáti a Bára.

připomínka pro vás všechny od Sweetbox. Everything's gonna be alright. Posloucháte Hit Radio? Úplně jednoduchá otázka. Znáte všichni Batmana? Kývete, je mi to jasný, ano. Nechci se teď bavit o tom filmovém, ale prosím vás, teď mají v mexickém městě Lagos de Moreno vlastního Batmana. Je to hustý, jo. Samozvaný mstitel a vykonavatel trestu tam řádí v noci, ale jako v dobrým, jo. Protože on se zaměřuje na primárně teda na zloděje motorek, který nepředá policii. Ne, on to dělá mnohem líp. On je totiž lepící páskou, připoutá ke sloupu, normálně jako klampe někam a předně ještě postaví tu motorku, kterou chtěli ukrást, což je naprosto geniální. Já myslím, že si postupně tam jako rozmyslej, jestli se jim tyhle ty zločiny vyplatí, jo? Možná prostě jenom taky potřebujeme svýho Batmana. Nevím, nemáte nějakého kámoše, co by chtěl se stát temným mstitelem po nocích bloumat? Jako podle mě by to bylo strašně cool. Kouzelný oblek. Ještě by to chtělo Alfreda k tomu, to je jasný. No nic, od Batmanu k Tarzanovi. Baltimora a Tarzan Boy právě teď. Užijte si to.

prostě geniální. Tohle jsou Oasis a Stand By Me na Hit Radio. Ano, další důkaz, že Oasis mají víc než jenom jeden jediný song, a to je Wonderwall, že jo? Možná už jste to viděli, ale ve spoustě světových obchodů s hudebninama, třeba s kytarama a tak, tak mají normálně cedulky a většinou je tam zákaz hraní Stairway to Heaven a Wonderwall. Jo, protože jsou to takový ty dva songy, který se každý, kdo se učí na kytaru, snaží umět zahrát a pak je hraje pořád dokola. U nás v Česku by to byly asi stánky, pač ty mi přijde, že jsou na stejný úrovni v tomhle, jako třeba Wonderwall. Tak dobrý, slyšeli jsme jiný skvělý song od Oasis, no a v tom nejlepším z 80., 90. a milénia budeme samozřejmě pokračovat. I'm a Scatman. Skvělý song, protože nemá těžký text. To zvládnete úplně všichni. Scatman John, Ace of Base nebo Europe už za malou chvíli.

Catman John, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer, 7:30. Pánové, chrápete? Pánové, kroutěj hlavou, dámy kejvaj, takhle. Chrápat může občas každý, jo, zvlášť když máme rýmu, to je strašný, to se, no to je jedno, nebudu se přiznávat do éteru. Ne, důležitý je, že tady máme nový vědecký zjištění, pánové budou jásat, protože údajně může chrápání znamenat regeneraci mozku. Já mám pocit, že znám pár lidí, kteří musí být dokonale zregenerovaný, protože to jinak jako nejde jinak vysvětlit. Je to trošku na úrovni toho, když vám něco začne raktat v autě, jo? A opravář vám řekne, že to znamená, že se to auto samo opravuje. Ne, nejsem si úplně jistá, jestli to odpovídá. Každopádně, pánové, pro vás skvělá výmluva, zkuste to doma použít, jestli vám to projde, jestli vás partnerka přestane v noci přidušovat, nebo to neklapne. No, držím pěsti, hezky si zachrápejte, zregenerujte svoje krásné mozky. A tohle je Britney Spears.

Jak jinak to může dopadnout, když se sejdou takový dva hlasy? Bryan Adams a Tina Turner na Hit Radio. Geniální, geniální věci nám vznikaly. Ano, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Některé songy z hlavy prostě nedostanem, jo. Máme je tam celou dobu. Na některý jsme třeba i malinka to zapomněli, jo. Za chvilku třeba song, který si určitě pamatujete všichni. Jožoráš, Voda, čo ma drží nad vodou. To je jasný. Ale pamatujete si třeba tohle? Stacy Orico, Stuck. Naprosto geniální hlas. Dáme si ji už za malou chvíli.

0: Zábava zpráva už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web hitradia.fm+. Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: What's up, this is Pink.
7: Jason Derulo.
1: Krásný večer všem, poslední hodina toho nejlepšího z 80., 90. a milénia je před námi. No a právě teď, Heaven Can Wait, tohle je Sandra. Jdeme na to.

a Fireworks, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, potřebujete motivaci? Hele, já nevím, jestli jste s tím cvičením začali už v lednu, jo? Pokud ne, nevadí. Klidně to odsouvejte dál. Já se na vás zlobit rozhodně nebudu. Každopádně jedna motivace by tu možná byla. Jeden majitel fitka v Číně vypsal geniální výzvu. Kdo za 3 měsíce schodí 50 kilo, dostane Porsche Cayenne. Krásné auto mimochodem, jo. Zároveň jako 50 kilo za 3 měsíce je strašlivá blbost, jo. To je prostě šílený, takže to nedělejte samozřejmě. Ale jinak jako dávka motivace je to super. Tak zkuste třeba šéfa, jestli vám nechce nabídnout nějakou solidní motivaci. Nebo svého partnera, normálně řekněte, miláčku, jestli ti vadí, že jsem tady mám nějaký kilíčko navíc. Co mi dáš, když to zhubnu? No, ale jako pozitivní motivace, to funguje vždycky. Tak držím pěsti a teď už Brainstorm.

0: rád mérdl.
1: Tak co, užili jste si to Lucie a skamenili dítě na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 30. červen. Zítra nám začíná červenec, ano, už je to tady. Neskutečně to uteklo. V podstatě máme teď 2026,5. Jo, protože jsme měli dítě na Hit Rádiu. Krásný večer všem, 30. červen. Zítra nám začíná červenec, ano, už je to tady. Neskutečně to uteklo. V podstatě máme teď 2026,5. Jo, protože jsme přesně v půlce toho roku. Tak doufám, že jste stihli, co jste chtěli.

0: Randy MC v éteru Hit Rádia, přeju krásný večer všem. Evropská unie řeší změny pravidel v letecké dopravě a s nimi i práva cestujících. Ve hře jsou kompenzace za spožděné nebo zrušené lety, jednodušší reklamace, příruční zavazadla i lepší vymáhání nároků vůči aerolinkám. Co z toho bude skutečná pomoc? Na telefonu je europoslanec Ondřej Krutílek. Tak co přináší nová dohoda o letecké dopravě?
1: No tak hlavně bych od toho nečekal žádnou velkou revoluci, ačkoliv jsme jednali o celém tom návrhu jako Evropské asi 13 let, tak nakonec to bylo natolik kontroverzní, že jsme dosáhli toho, že jsme uhájili pozice, pokud jde o práva cestujících, tak jak je doposud známe, to znamená, že kompenzace budou i nadále po třech hodinách zpoždění, ty kompenzace budou stejné finance, jako to bylo doposud, to znamená do 1500 kilometrů 250 eur, nad 1500 kilometrů 400 eur a pro lety delší nad 3,5 tisíce kilometrů 600 eur. A pak je tam pár drobností, které se mění a které jsou podle mě pozitivní ve vztahu ke spotřebitelům.
0: A jaká jsou ta další práva?
1: No tak zaprvé si každý cestující bude moct vzít na palubu jeden osobní předmět, to znamená nějaký menší batoh ku příkladu. Potom, když se třeba překlepnete, když si objednáváte letenku ve jméně, tak ty překlepy nikdo nebude moci spoplatnit, respektive jejich opravu. Taky, když si budete chtít vytisknout boarding pass poté, co se začekujete u svého leteckého přepravce, tak už to budete moci udělat zdarma. Stejně tak by boarding pasy neměly být vázány na nějakou konkrétní aplikaci, zkrátka dobře, ten QR kód byste si mohli stáhnout kamkoliv, třeba do peněženky v mobilu.
0: Na čem pracuje Evropský parlament s ohledem na dopravu, potažmo regionální dopravu?
1: Tak my jsme teďka v průběhu vyjednávání o novém víceletém finančním rámci, takže řešíme především to, jak budeme financovat infrastrukturu dopravní, ale krom toho řešíme třeba otázku takzvaného one ticket, to znamená, že když člověk bude chtít jet vlakem napříč Evropou nebo s využitím více dopravců, tak by měl mít možnost si koupit jenom jeden lístek a nemělo by ho zajímat, jak si to ti dopravci mezi sebou vyřeší.
0: A v čem je důležitost těch regionálních železnic?
1: No určitě je důležitá především pro dojíždění do práce, pro tu každodenní dopravu, kterou lidi potřebují. Otázka je, nakolik je potřeba, aby do toho zasahovala Evropská unie. Musíme najít balanc mezi tím, jestli tu regionální dopravu mají řešit jednotlivé státy anebo Evropská unie. Já jsem zastánce toho, že spíš bychom pro Evropskou unii měli hledat ty úkoly, které jsou přeshraniční, které se týkají více členských států, ale tím nepopírám samozřejmě to, že pokud budeme vytvářet podmínky pro podporu regionální dopravy, a teď nemluvím jenom o finančních podmínkách, ale i o legislativních podmínkách, tak si myslím, že v tomhle směru může EU sehrát poměrně důležitou roli.
0: Kolem dopravy v Evropské unii panuje spousta mýtů. Ty největší jsme pro vás vypsali na našem webu hitradio.cz. A teď už je tady Morčiva.

Gabriel, Sledgehammer na Hit Radio. Krásný večer. Pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina. Já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek úterý. A budu se na vás těšit zase zítra, výjimečně už ve 12 hodin, protože, jak víte z dnešního vysílání, tak našemu Jirkovi Pelnářovi se narodil syn, tak s nima bude chvilku doma. Ještě jednou Jirkovi gratulujem. Já myslím, že jsme to tu dneska obračili úplně všichni. Takže zítra se slyšíme už ve 12. Vy si užijte krásný večer. Přeju vám, ať se hezky vyspíte. Jo? Před námi ještě pár skvělých songů. Kylie Minogue, taky Chinasky nebo Max.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.